0: vyhledáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Co pak se stane, když hodíš obyčejnou skleničku na zem?
3: No, rozflátá se.
2: Právě, rozbije se. Obyčejná sklenička se rozbije. Tak tomu skutečně dřív bývalo, že se obyčejné skleničky rozbíjely. Ale pak se pár chytrých hlav dalo dohromady a řekli dost. A není náhodou, že těch pár chytrých hlav se sešlo v Polské lidové republice, v socialistickém Polsku.
4: To není náhoda, taky ta slavná Polka Madame Curie Sklodowska,
2: No?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku?
2: To je státní hymna, ty vole.
1: Jo, vlastně, státní hymna, no, já jenom, že ji nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kecal.
2: Pangrác.
1: Žádná zavazadla nemají. Žádná zavazadla?
2: Co je tohle? No co to je?
1: No co to je? No co to je?
2: A?
1: No co je tohle? A? Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle? Musíte Edu omluvit, je to prostý pobíječ much. Flyboy, jak říkají Angličani. Flyboy Eda.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Brudo.
2: No?
1: Ženský pohlavní orgán na 4. Poslední je A.
2: A je to vodorovně nebo svislé?
1: No, vodorovně.
2: Tak to bude pusa.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Čí seš?
2: Z Prahy, kde je ten hostinský hernáj?
1: Já mám v Praze dceru, nějaká Homolková, neznáš ji?
2: To je otázka, tohleto, to už jste čtvrtej s takovouhle otázkou. Prosím vás, Praha má 1 100 000 obyvatel, ne? Tak jak můžu znát 1 100 000 lidí?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Milane.
2: No?
1: Víte, znáš, ty vole, já ten fotbal nedělám pro sebe, ne? Na co tady kdo čeká, ty vole? Co to je za klauni tohle, ty vole?
2: Ty vole.
1: Milanku, draku, ty žádnej fax nemáš, co?
2: Fax? Jak to vypadá, ty vole? No nemám, no. A kvůli čeho, jako, ty vole?
1: Ale no ne, že bych ti poslal takový ty notičky, víš? Abys to měl, ty vole, v ruce, ať to ošéfujem trošku, tak ať to zrežíruješ, Milane, ty vole.
2: Ale nechceš mi to dát jako mailem?
1: A to právě nechci, jestli mi rozumíš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.
1: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětské věci.
2: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Radia na www.rockviradio.cz.
1: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
2: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v Dubu.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
6: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
5: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
7: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
8: Páchnoucí klimatizace po zimě?
9: V autě 40 stupňů?
8: To nechcete.
9: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
8: Jsme tu pro vás.
9: Klima Express.
8: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
9: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
8: Skočte si nakoupit.
9: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
8: Objednejte se na
9: klimaexpress.cz.
10: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
11: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
12: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
13: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
12: Více informací na rekbyty.cz.
13: Rekbyty, záruka kvality.

0: Úspěšnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké středeční ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra bitcoinové kauzy. Týká se vazby. Obhajoba ve stížnosti poukazuje na to, že Jiříkovský v jednom z vazebních řízení nedostal příležitost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství v Olomouci. V Česku patří letošní rok zatím k těm nejsušším od roku 1961 a z hlediska spadlých srážek se vyvíjí ještě hůř než ten loňský. Zatímco první polovina loňského roku byla z hlediska srážek vůbec nejsuší od roku 1961, v červenci 2025 se velký deficit srážek alespoň trochu zmírnil. Letos se naopak meteorologické sucho dál prohlubuje. Federální soudkyně v noci na dnešek zamítla exekutivní příkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jehož cílem bylo vytvořit federální seznam voličů a přímo zapojit poštovní službu Spojených států do volebního procesu, a to způsobem, který by omezil korespondenční volbu. Napsala to agentura AP. Mělo se tak stát před 3. listopadem, kdy se budou konat volby do kongresu. Fotbalisté Sparty prohráli v odvetném utkání 3. předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3 a hlavní část lukrativní soutěže si nezahrají.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes nás čeká další slunečný den, bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě území od 22 do 25 stupňů.
2: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio, doprava.
1: Dva slabáky v sobě jsou v Tyršově ulici v Bechyni, bouralo se taky v Praze na Ústecké ulici, kde se srazila motorka s autem, a auto srazilo chodce na Belgické ulici v Jablonci nad Nisou.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
4: Dobré ráno, čumáci!
5: Abyste se za to dneska nebáli vzít, vám přeje Honza.
6: Anabel.
1: A Zuzka.
5: 6:03 ve středu 12. srpna, přátelé, jsme zase zpátky. Hele, já mám dotaz. Já jsem včera jel tady z rádia a potkal jsem auto, na kterém bylo napsáno lajnování. Má to něco společného s něčím, co bych si měl představit?
6: No, nevím, co tam přesně lajnovali v tom autě.
5: To by mě zajímalo právě.
6: Byla u toho bílá čára? Jakože
5: byla u toho chodníky. Bílá čára?
6: Přechody.
5: Ale jeli normálně ve svým pruhu, čověče. A je docela způsobně.
6: Ve svý lajně.
5: Ve svý lajně.
6: Tak v pohodě. Tak když jeli ve svý lajně, tak to je na klid.
5: Takže jsem se dozvěděl všechno, co jsem potřeboval. Děkuju. V tom případě si pojďme dát Kerny. Blízko nás.

0: Finlízy a jejich velká hitovka The Boys Are Back in Town. Kucí jsou zpátky ve městě v 6 hodin 12 minut. My jsme tady s klukama, no vlastně s holkama, taky zpátky ve městě.
1: Díky, já vím, že jsme se s Zuzkou moc nevyspali, ale to neznamená, že nám musíš říkat kucí, hele.
0: Ne, tak to není tím spánkem, to je tím, že se neholíte, ale přátelé, dneska si zrostla.
2: A já zprostá jsem si kvůli tebe oholila nohy. Příště se na to, víš co.
0: Uspala si odpad. Dneska si rozdáme další dva lupeny na vypsanou fixu na křest nový desky Ideál na 20. srpna do Prahy, do areálu 7.
1: Krásně jsi to řekl. Ano, přátelé, máme tady opět dva lístky pro jedno z vás, kdo si užije tuto exkluzivní křestu.
0: Dobře.
1: Já jsem chtěla říct premiéru, ale ona to není premiéra, je to prostě křest.
0: Je to křesta.
1: Je to ta křesta, takže kdo chce být na křestě, tak tady máme dva lístky, napište si ho ně klasicky na Instagram, na Facebook, připište telefonní číslo a po 8:30 zvedejte mobil.
0: A holte se, holky, prosím. Jedem dál, Meatloaf, I'd do anything for love, udělám cokoliv pro lásku na Rock Rádiu.

0: Rádio. Rokový kulendárium.
1: 6 hodin a 22 minut, pojďme mrknout na dnešní oslavence. Máme středu 12. srpna a svátek nám slaví Klára. Případně Jasná nebo Jasoň.
2: Princ Jasoň.
1: Princ Jasoň.
2: Takže Jasoň.
1: Jasoň a Drsoň, že jo?
2: Jasoň a Drsoň, ano, miluju.
1: Měl bych si panáka, no nic. Takže všem Klárkám přejeme všechno nejlepší. Co se týče oslavenců, dneska bych možná vypíchnul, že Eva Farná má 33, má Ježíši Kristovky. Tak ty bychom mohli popřát. Eva Farná.
2: Jo.
1: Můžem asi.
2: No, na Rok rádiu, no. Jestli si to přeješ, Honzíku, tak
1: ne,
2: můžem.
1: Ne, to nepřeju, mě to je úplně jedno. Každopádně pojďme na muzikanty. Naše muzikanty rokový, krásný, kulatý, šedesátiny, má dneska český kytarista a skladatel Miloš Dodo Doležal.

0: Tomhle tomu kytaristi říkají takzvaný ždímání, když hrajou. Prej.
1: Jo.
0: No, taky za to máš prachy. 73 let slaví australský bubeník Jerry Spicer, zakladatel kapely Men at Work. Nedávno jeli kluci tour po Americe s Toutou, bohužel asi sem nikdy nepřijedou. 77 let slaví britský zpěvák, skladatel a kytarista Mark Knopfler, spoluzakladatel kapely Dire Straits.

0: Romeo a Julie, je to tvoje.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Jsou v životě dny, kdy chceš třeba radši vidět hořet dětskou nemocnici.
1: A ty to máš každý ráno, viď?
0: Ne, to nevadí. Ono jich tolik není, takže časem vyhořej. Tak přejeme všechno nejlepší, za chvíli si dáme Dana Landu a jeho Aničku Malinovou.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
7: Vyslev se na to, Franto!
8: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
9: Datart pořádá Maxi Výprodej.
10: Cože? Maxi Výprodej?
9: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
12: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
13: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
12: Více informací na rekbyty.cz.
13: Rekbyty, záruka kvality.
14: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
15: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. Tmavý cel mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve, starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova, slyším.

kostela. Zřím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Můza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas to pro se

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že je zastřelí a možná z toho má být poučení.

0: Je 6 hodin, 31 minut, posloucháte středeční rokový rozjezd na Rock Rádiu. Dan Landa dohrál Aničku Malinovou, no a Anička Malinová se rýmuje se Zuzka Kleinová a proto si teď dáme zprávy.
1: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Rock Radio, co se děje?
2: Hezké ráno, máme krátce po půl sedmé, jdeme na rychlé zprávy. Dnes nastane zatmění slunce, z Česka bude v podvečerních hodinách pozorovatelné jako výrazné částečné. Jako úplného budou moct lidé spatřit v Grónsku, v severním Rusku, na Islandu a ve Španělsku. V Česku nastane maximum úkazu zhruba ve 20 hodin a 11 minut. Maďarský parlament zvolil bývalého předsedu nejvyššího soudu Andrése Baku novým maďarským prezidentem. Opozice volby bojkotovala, Baka byl jediný kandidát a zvolen byl hlasy vládní strany. Hokejisté Třince, Hradce Králové, Olomouce a Sparty vstoupili vítězně do přípravy před blížícím se startem extraligy. Oceláři porazili prvoligový Frýdek místek 6-2, Manfield přehrál Jihlavu 3-0, Sparta zdolala jiného zástupce druhé nejvyšší soutěže Litoměřice 4-2 a Hanáci zvítězili nad Vítkovicemi 2-0.
1: Rock Radio, počasí.
2: Dnes bude většinou jasno a nejvyšší teploty do 29 stupňů Celsia.
1: Rock Radio, doprava.
2: Pozor si dejte na silnici číslo 3 u Kamenného újezdu, máme tam hlášenou nehodu. Bouralo se v Praze na Ústecké ulici a v Bechyni na Tyršově.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio.
0: Pěkný, pěkný, to už bylo ono. Nic víc tam nebude?
2: Ne.
0: Dobře. Tady máš Škorpíky. Rock you like a hurricane.

0: Škorpíci na Rock Rádiu, Rock You Like Hurricane. Máme 6 hodin a 37 minut a já tady mám teď velice otázku na tělo, jak se říká, pro mou milou Anabel.
1: Ježiš.
0: Prosím tě, máš ráda Guns N' Roses?
1: Jo.
0: Super. V tom případě pro tebe mám dobrou zprávu. Kapela zřejmě skládá nový věci a asi spíš ne zřejmě, ale doopravdy, protože kytarista Slash se teďka někde rozpovídal o budoucnosti kapely a kapela je teďka prý ve stádiu jamování a skládání nových věcí. Slash doslova řekl něco ve smyslu, prostě se sejdeme ve zkušebně a hrajeme a tak nás to baví. Takže bychom se mohli dočkat nějaký nový desky, protože poslední deska, že jo, Chinese Democracy, vyšla v roce 2008, což si dobře počítám, je před 18 lety. Takže možná bude na výročí třeba 20 něčeho takového vyjde. Protože zase na druhou stranu nemůžeme tu desku čekat hned. Jednak Guns N' Roses teďka dojíždí nějakou šňůru. Slash pak čeká vydání nový desky s Milesem Kennedym a jeho konspirátorama. A pak k tomu jde ještě tour. A až se vrátí, tak pak teprve prej budou nahrávat.
1: Tak to se těšíme.
0: Já taky. To jsem ti chtěl říct.
1: Tak to jsi moc hodnej.
0: A ještě mám teda jednu otázku na tebe, ale tu se tě zeptám úplně mimo radši.
1: Fakt, jo? Tak to vypni a pojď se zeptat.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Tak co koupelna, hotová?
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
4: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co?
3: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
5: Ventilatory.cz.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagri, brds.cz.
8: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
10: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
11: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
12: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
11: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
13: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
17: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Co se nevešlo do zpráv.
1: Máme 10 minut do 7 hodiny. Zuzko, máš něco, čím nám uděláš radost?
2: To nevím, jestli vám tím udělám radost, ale mám zprávu o tom, že vandalové zničili dveře od lesního hrádku Eichelburg u Horního Maršova.
3: Je to tady někdo napad Horní Maršov?
1: Ne.
2: Jo.
3: A ne. Je to u nebo v?
2: Je to u Horního Maršova ve východních Krkonoších.
3: No tak to je dobrý, to není přímo v Maršově, tak to se nás prakticky netýká. Co je mimo jako Maršov, se nás netýká.
1: Naopak, co je u, je jako by bylo v, jo? Chudáci místní obyvatelé, co ty víš, jestli tam
3: Honzíku,
1: nechodili
3: to není jako tvůj sexuální život, jakože když se k tomu jenom přiblížíš, tak už je to uvnitř, jo? To jako takhle nefunguje.
1: Ty myslíš mojí bajnou debatu s jedním kamarádem, co musíš udělat pro to, aby už si mohl říct, že se jako to dělal.
3: No.
1: Že jako kolik třeba milimetrů se počítá tak?
3: Tak nějak, takže to bylo U, takže to nebylo V.
1: Ale chudáci lidi u Horního Maršova.
2: Hrůza, no.
3: A cože tam z bránu nebo co poškodil?
2: Jo, nějaký lesní hrádek, bránu, co si, dveře.
3: Aby ti nohy upadly, hajzle
2: ano.
3: Jede.
2: Jaký Holanďani to prej asi byli.
1: Holanďani
3: jo.
1: Dokonce.
3: Že cizinci, jo. No.
1: Takže je to útok prostě cizích obyvatel na český hodný obyvatele Horního Maršova.
3: No, tak to je na třetí světovou ovšem.
1: No já bych to rozpoutal, minimálně bych udělal nějakou sbírku a poslali bychom jim tam něco.
3: Válku.
1: Přátelé, vyhlašujeme sbírku na opravu dveří u Horního Maršova. Posílejte peníze na můj účet a já jim
3: a
1: to potom
3: můj
1: dám.
3: QR-ko vám pošlu na Instagramu, tak. Napište si o něj, díky.
1: Zuzko, taky díky. Dáme se ještě nějakou muziku radši. Akcepti Metal Heart na Rock Radio právě teď. Metal Heart na Rock Radio právě teď.

0: Malibu, tak zní píseň od kapely Hole. Za minutu 7. Ne?
1: Invalidní Hole?
0: No, skoro chodítko.
1: Takže pro mě.
0: No, je to tvoje oblíbená bývalá žena tvého miláčka zastřeleného, jak se jmenuje sakra ta paní?
1: Courtney.
0: Ano, díky, jak mi to vypadlo. Courtney Love.
1: Courtney Love.
0: Takže to je ono.
1: Já chci Love.
0: Já chci zprávy.
1: Já taky.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
5: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
4: Kazbet? A v čem jsou jiný?
5: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
4: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
6: Páchnoucí klimatizace po zimě?
7: V autě 40 stupňů?
6: To nechcete.
7: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
6: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
6: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objednejte se na
7: klimaexpress.cz.
8: Rock Radio.
9: Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
8: Rock Radio.
9: Rock je slušná muzika.
10: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
11: Zprávy. Hezké ráno, máme krátce po 7 hodině, jsou tu další zprávy. Lidé se můžou zítra ve 13 hodin zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura chtějí získat data z podmínek, které nejvíce přiblíží skutečnou souběžnou zátěž jako při volbách. Testování chtějí dělat před podzimními komunálními volbami. Loni totiž při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval. Americké úřady v úterý oznámily, že obvinili 4 členy mocného mexického kartelu Jalisco nové generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Hrozí jim doživotí. Čtveřice mužů byla v Česku zadržena v červnu, přičemž 2 už byly vydáni do USA a u dalších 2 se o vydání jedná. Letiště v Katánii funguje v posledních dnech ve značně omezeném režimu kvůli aktivitám sopky Etny a nepříznivému větru. Do dnešních 11 hodin je provoz na letišti přerušený. Zastavení provozu přichází v období, kdy je na letišti zvýšený provoz kvůli letní turistické sezóně. Fotbalisté Paris Saint-Germain budou dnes usilovat o obhajobu superpoháru UEFA. Vítězové ligy mistrů se v Salzburku utkají s Aston Villou.
8: Rock Radio. Počasí.
11: Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni Celsia na severu a severovýchodě území do 25 stupňů.
12: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
8: Rock Radio, doprava.
11: Na D8 se bouralo ve směru na Ústí nad Labem na 64. kilometru. V Praze se řeší nehoda na Ústecké ulici a bouralo se taky v Chrastavě na náměstí 1. máje.
8: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda.
9: Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Osvobození od holandských nájezdníků a mír hornímu Maršovu přeje Honza,
1: Anabel
11: a Zuzka.
0: 7:04 ve středu 12. srpna. Zuzko, já mám otázku jenom, ty jsi říkala, že v Katánii už to zase nelítá, protože to tam lítá.
11: Ano, přesně tak.
0: Padá popílek z Etny.
11: A ta otázka?
0: Otázka nebyla, jenom že jsem to tam zažil přímo osobně, bylo to krásný, málem jsem tehdy neodletěl. Není to tak dlouho.
1: Uhořel.
0: No to ne, ale normálně vyjdeš ven a tak říkáš to, ty zvuky, že jo, jakože prší a ono ne, podíváš se a všude je ten popel, takže se vrátíš pro deštník a pak jdeš normálně ven.
1: Pustý.
0: Akorát teda to nelítá, protože...
1: To jsem nezažila.
0: Musíš tam letět.
1: Vážně.
0: A skejstnout tam třeba na týden.
1: Aha.
0: Dobře. Kup si na Airbnb
1: a to... Ani peníze, díky Airbnb, super, mám trauma. Potom, co jsem tam včera poslala 15 za hotel, který mám na jiný den, je to skvělá zpráva pro dnešní.
0: To bychom se ještě mohli probrat dneska.
1: No.
0: Každopádně, přátelé, pokud byste náhodou chtěli místo do Katánie, třeba do pražských Holešovic, do areálu 7, a to 20. srpna na vypsanou fixu na křestejch nový desky, tak si můžete až do 8:30 psát o lupeny.
1: Přesně tak, pište na Instagram, na Facebook, připište telefonní číslo a se tedy dejte telefon po 8:30.
0: A teď už si dáme kysáky. Psycho Circus. We'll be right back.

0: Zpívej tam Nech mě stát, že jo? Nech mě stát u svýho ohně. Tak doufám. Miloš Dodo doležal a oheň. Cover samozřejmě songu od Jimiho Hendrixe v 7 hodin a skoro 13 minut na Rock Rádiu. Nebyl to opět dneska náhodou, protože máme středu 12. srpna a Miloš Dodo doležal, český kytarista, skladatel, velký muzikant, dneska slaví kulatý 60.
1: Víš, jak dostal přezdívku Dodo?
0: To nevím.
1: Dali mu ji, prosím tě, asi v 15 letech jeho kamarádi v kapele a prej mu původně připadala trošku přiblblá, ale nakonec už mu zůstala.
0: Tak to většinou tak funguje, že ty blbý přezdívky se chytají.
1: A Dodo je takovej ten pták prehistorický,
0: ano.
1: Ne moc inteligentní.
0: Ano. Naznačuješ tím něco?
1: Ne, to jenom jako, že se nedivím, že z toho nebyl nejdřív nadšený, ale asi si zvyknul. No.
0: Já se taky nedivím, ale každopádně to fungovalo. Já bych tady vypíchnul, já mám strašně rád jeho desku nebo projekt Zemětřesení. První deska, říkám schválně první, protože nakonec jsou dvě, vyšla v roce 93, že jo. Byl to vlastně, byla to deska věcí, který už nestih vydat předčasně zesnulej zpěvák Jirka Šel. Tak se potom toho kluci tady chytili, Miloš Dodo doležal, že jo, potom Aleš Brichta, Vlastně Štěpán Smetáček. No a teď mimochodem nedávno, nevím, jestli to bylo loni, předloni, vyšlo Zemětřesení 2, takový pokračování, kde teda ještě je pohled do archivů částečně, ale už tam jsou i nový věci. A je to opět velice pěkná deska, takže pokud jste neslyšeli, tak puste.
1: Jinak já jsem taky četla, že on vlastně staví vlastní kytary.
0: Jo, to zase nevím já.
1: No údajně, řekl mi to teda ChatGPT, kterýmu se nedá úplně 100% věřit, ale prej si svou první kytaru postavil už v roce 83 a takže prej na několik vlastnoručně upravených kytar hrál i později v různých seskupeních.
0: No tak super.
1: Se dal na solovou dráhu.
0: Šikovnej, takže mu přejeme všechno nejlepší.
1: Takže jestli ChatGPT lhal, tak se omlouváme a přejeme mu všechno nejlepší. Tak.
0: A kdybyste si ho chtěli poslechnout, byl hostem u Kamila, takže se podívejte v sekci podcasty na našem webu rockoviradio.cz nebo si to najdete na Spotify.
1: Tak, všechno nejlepší, přejeme.
0: A posíláme ZZ Top Gimme All Your Lovin' na Rock Radio.

0: Queen of the Night, královna noci, jakýsi Dynamite v 7.22 na Rock Rádiu. Já tady mám královny dne, vstáváte s námi a my pro vás máme teďka takový zajímavý info na tenhle pátek 14. srpna, pokud byste náhodou neměli do koho píchnout. Já přečtu jenom seznam kapel, jestli můžu.
1: Můžeš.
0: Lady Kate, Koblížci, Kokot Minute, Kokot není sprostý slovo, fakt se tak jmenujou. Takže opakuji, Kokot Minit, to je krásný. Trautenberg.
1: Řekni to ještě dvakrát.
0: Kokot Minit, Horký žeslíže, Traktor a Kokot Minit.
1: Krásný. Tenhle seznam kapel můžete slyšet již tento, je to v pátek.
0: Je to v pátek teď.
1: Jo, já to nemoderuju, já jdu na Magma Fest, tak jsem si nebyla jistá. Každopádně...
0: Nejlepší můžete... reklama.
1: Pardon, to dělám zároveň na Magma, či rozumíš, jsem to spojila v jedno.
0: Hele, ne. Já zase hraju někde u Šumperka, kdybyste taky chtěli, jo, tak
1: dorazit,
0: to...
1: tak přijďte, protože on říká. Ne, děláme si samozřejmě legraci, teďka vás lákáme na, jsem chtěla říct Food Fest, tak já mám dneska dost, já si jdu lehnout. Pardon, já jsem trošku vyčerpaná, spím 4 hodiny denně. Začíná se to projevovat na mé inteligenci. Ne, chceme vás pozvat samozřejmě na putovní zastávku festivalu Rock In, který se koná ve Slavkově u Brna a bude tam i celý náš rock rádiový tým. My pro jednoho z vás tady máme 10 stupenek a je to úplně jednoduchý. Stačí, když se vyfotíte se svojí partičkou, pošlete nám to na e-mail studio@rockovyradio.cz a máte na to čas do čtvrtka do 15 hodin.
0: V pátek tady někoho vyhlásíme, v pátek ho tam taky pošlem. No a pokud byste náhodou neměli štěstí, tak vězte, že lístky jsou stále v prodeji. Kdyby náhodou jste neměli celou partu 10 lidí, tak si můžete koupit lístky třeba jenom pro sebe a pro svoji pravou nebo levou ruku podle toho, s kým budete.
1: Přesně tak, přátelé, vyražte, lístky jsou zatím dostupné na rockin.cz.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: My bychom takovýhle reklamy měli dělat častěji, člověče. Víš, něco jako, chtěl bys vám doporučit tady hospodu u Dvořáků. Vařej tam hnusně, já teda chodím tady za roh, jako k Vietnamcům, jo? Tam...
1: Jde nám to, Honzíku, jsme přesně sehraná partička, je to super.
0: Za chvíli. Mr. Big.
1: Pan Velký.
0: Jo.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Věda. Řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
10: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově. Letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
11: Zach Wild a jeho Black Label Society.
10: Veselá parta Aylstorm.
11: I Američané Savatage a Testament.
10: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
11: To je festival Rock Castle.
10: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
12: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
13: Celý den plný roku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory Miuš SRO, Galva a Gemini.
14: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
15: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
14: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
15: Chevrolet Corvette,
14: Camaro Bumblebee,
15: Ford Mustang GT,
14: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
15: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
14: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
15: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
17: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Basom,
1: Mr. Big.
0: Takhle na mě řve tady tenhle ten pán, jo, protože když si tady dělám kávu.
1: Mr. Big a Shine Basom, na Rock Radio, právě teď song,
0: čtyři,
1: u kterého tady vždycky všichni ve studiu jsme a
0: říkám,
1: nikdy nikdo neodchází.
0: Říkám, ty nemůžeš ty zprávy nahlásit sám, prostě ne, u pana Mr. Big, tady musíme sedět všichni, já si nemůžu ani v klidu udělat kávičku, prostě nemůžu.
1: Nemůžeš, jsi v práci, co děláš tady?
0: No, tak tam pusti zprávy, já ti jdu dát kopačku na solar.
2: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock. Slušná muzika. Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Dnes nastane zatmění slunce. Z Česka bude v podvečerních hodinách pozorovatelné jako výrazné částečné, jako úplného budou moct lidé spatřit v Grónsku, na Islandu a ve Španělsku. V Česku nastane maximum úkazu zhruba ve 20 hodin a 11 minut. Maďarský parlament zvolil bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráse Baku novým maďarským prezidentem. Opozice volby bojkotovala, Baka byl jediný kandidát. Hokejisté Třince, Hradce Králové, Olomouce a Sparty vstoupili vítězně do přípravy před blížícím se startem extraligy. Oceláři porazili prvoligový Frýdek Místek 6-2, Mountfield přehrál Jihlavu 3-0, Sparta zdolala jiného zástupce druhé nejvyšší soutěže Litoměřice 4-2 a Hanáci zvítězili nad Vítkovicemi 2-0.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude většinou slunečno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě území do 25.
2: Rock Radio, doprava.
3: Na D48 se bouralo směr Německo na sjezdu exitem číslo 64. V Brně se řeší nehoda na Dolnopolní ulici a v Praze na Dobříšské.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Rock Radio.
1: Zuzko, díky, tak jste to slyšeli, přátelé. Pojďme na muziku. Mňága Ždorp a svět, co je jenom hodinovej hotel.

0: Mňák Ašdorp, hodinový hotel na Rock Rádiu 7 minut po půl osmí. Je středa 12. srpna a slaví se samý zajímavý mezinárodní dny a svátky. Dámy, vy třeba dneska máte svátek, protože je světový den mladých. Světový den mladých.
1: To je krásný.
0: Že jo?
1: To jsi to trošku vyžehlil, tady to tvoje řvaní na chodbě.
0: Takže tak je potom světový den slonů, zvířat, který mají dlouhou paměť. To bych taky možná tady mohl s váma nějak spojit. A potom
1: jeden... Doufám, že jenom s tou pamětí, ty, jinak se zase schodil to, co jsi před chvilkou řekl. Ty.
0: No spíš tím věkem, že paměť máš mizernou, ale potom je den vinilů dneska. Máš doma nějaký vinyl?
1: Ne, já nemám na čem to přehrávat.
0: Nemáš gramec?
1: Mám tam jeden nějaký, který... Se jmenuje Anabel, mám pocit, to mi někdo dal. Mám nějaký prostě, nevím,
0: co to mi někdo dal, můj nejlepší přítel, já.
1: Vůbec někde jsem k tomu přišla, kde se já ti pak vyfotím. Nějakou tam jednu tam mám, ale jinak nemám gramofon, takže to nemám na čem přehrát.
0: A pamatuješ si třeba z dětství, že by rodiče měli doma gramec a měli jste nějaký desky?
1: My jsme měli i gramofony, kazetový přehrávače, CDčku, jsme všechny éry jsme prošli.
0: Když, počkej, vy, ty vaši bydlejí na tom zámku, že jo, tak vy jste měli možná ještě takovej ten nakliku, ne? S tou velkou jehlou, jak se přiklápila, ne? To už zase ne?
1: Nevím, jestli to trošku nepřeháníš.
0: Dobře. Já jdu zpátky od těch slonů k tomu dní mladých teda. No a netoužila bys náhodou potom ten gramofon si pořídit, protože vinily desky celkově zažívají, že jo, velkou
1: ne,
0: revoluci už
1: Spotify.
0: Pár let.
1: No.
0: Nejsi ten typ,
1: ne,
0: který jako tvrdí.
1: Ne, úplně, jako já nepotřebuji mít prostě krámy navíc jako doma, aby se na to prášilo. Já mám prostě ráda, že se pustím z telefonu do sluchátek a nic víc nepotřebuji.
0: Třeba, že jo, náš Kamil, ten miluje desky, vinily, kupuje.
1: Já nesnáším otírání prachu, takže představa, že mám další poličku s tisíce vinylama, který musím pravidelně otírat od prachu, mě spíš děsí, než naplňuje štěstím.
0: Mě třeba otírání prachu baví, ale žádný nemám, protože bych si za ně koupil jinak ty vinily.
1: Jo, takhle.
0: Takže oslavte dneska asi radši Mezinárodní den mladých.
1: Na brigádku, tak nic.
0: Ne, ne, ne. Za chvíli další muzika bude Nirvana a Lithium.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
8: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
10: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
11: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra

0: Na hodinách svítí za 9 minut 8 Hollywood Undead dohráli Lion a my si teď co? Co chceš?
1: Marcelo, jsi tu?
0: Jako kdyby
1: Marcelo!
0: Tady někdo...
1: Marcelo,
0: jako,
1: pojď dál!
0: To je nějaký komár.
1: Pojď dál, Marcelo!
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: I dnešní motokeci budou o největším tuzemském svátku rally z Hlínské Barunce, která vypukne pátečním šejkem. Jak si ji užít naplno? Tady je pár dobře míněných rad. Tak především, nikdo z vás se nejmenuje Kopecký nebo Březí. A i kdyby shodou náhod ano, rozhodně nemáte jejich zkušenosti, tak tu pravou 4 při přejezdech mezi RZ-ami projíždějte tak, aby nebyla nejen pro vaše auto konečnou na letošní Barunce. Za druhé, známé pořekadlo praví, jest do polosita, pij do polopita. To druhé platí dvojnásob u alkoholických nápojů v těchto vedrech. Přeci nechcete skončit místo na Čumendě, na Bunči, v Kroměříži, v Odmašťovně. Ta druhá varianta je navíc o dost dražší. Letošní rok se dají očekávat opravdu velká vedra po celý závodní víkend. A protože se víc než 50% RZ jede lesem nebo někde okolo luk a polí, platí tady, že rozdělávat oheň na sehřátí boostů nebo při svícení světlicí u RZ-ty nemusí být úplně dobrý nápad. Přeci jen je ohnivý plamen o dost rychlejší než běh průměrného fandy rally. A ty baby a borci ve vestách tam taky nejsou pro srandu králíkům. Nezapomeňte, že oni mají na rozdíl od vás mobil na šéfa RZ-ty a můžou jí kvůli fandom, co se neumí chovat, nechat rušit. Suma sumárum, pojďme si tu 55. Barum Czech Rally Zlín hlavně užít, prožít a zažít. No a to nejlépe bez nějakého maléru.
2: Rock Radio Motokeci.

dneska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Až to bude, tak to budem servírovat. Dělat tuhle práci není fakt med. Makáme na to už přes 20 let.

0: Minuta nás dělí od toho, aby nám odbyla 8. hodina raní. Na Rock Radio dohrávají Red Hoti, Tell Me Baby, řekni mi bábo, takže povídej.
1: Bába říká, že budou zprávy počasí a doprava.
2: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 22. srpna na Konopiště, na Rock In a na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr, CZ.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Potřebujete dětské kolo?
12: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
11: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
12: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
11: Raskal
12: a Bíny.
11: A teď navíc se slevou 30%.
12: Happysport.cz.
13: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu další zprávy. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra bitcoinové kauzy. Týká se vazby. Obhajoba ve stížnosti poukazuje na to, že Jiříkovský v jednom z vazebních řízení nedostal příležitost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství v Olomouci. V Česku patří letošní rok zatím k těm nejsušším od roku 1961 a z hlediska spadlých srážek se vyvíjí ještě hůř než ten loňský. Zatímco první polovina loňského roku byla z hlediska srážek vůbec nejsuší od roku 1961, v červenci 2025 se velký deficit srážek alespoň trochu zmírnil. Letos se naopak meteorologické sucho dál prohlubuje. Federální soudkyně v noci na dnešek zamítla exekutivní příkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jehož cílem bylo vytvořit federální seznam voličů a přímo zapojit poštovní službu Spojených států do volebního procesu, a to způsobem, který by omezil korespondenční volbu. Mělo se tak stát před 3. listopadem, kdy se budou konat volby do kongresu. Fotbalisté Sparty prohráli v odvetném utkání třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3 a hlavní část lukrativní soutěže si nezahrají.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude většinou slunečno, jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia, o něco chladněji bude na severu a severovýchodě území od 22 do 25 stupňů.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
1: Na D8 se stále řeší nehoda směr Německo na sjezdu exitem číslo 64. Na D1 se bouralo ve směru na Prahu na 28. kilometru u Hvězdonic. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a tvoří se tam kolony. A v Praze opatrně na nehodu, která se řeší na Dobříšské ulici.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
4: Dobré ráno, čumáci!
5: Pěkný mezinárodní den mladých nám všem přeje Honza,
6: Anabel
1: a Zuzka.
5: 4 minuty po 8 ve středu 12. srpna.
6: Já jsem dneska zapomněla říct.
5: Dneska, povídej.
6: Dneska je středa.
5: Ježiši, krásný. Nechceš, já ti pustím snělku ještě jednou?
6: Prosím tě.
5: Já to teďka tady
6: dneska
5: neudělám.
6: Dneska je středa.
5: Tak pokud byste při středě chtěli dodržet známé heslo středa, jeho tam třeba, tak si ještě do 8:30 pište o lístky na vypsanou fixu na 20. srpna, což je čtvrtek, do Prahy.
6: Jo, máme tady 2 lístky, napište si na Instagram, na Facebook. Nezapomeňte připsat telefonní číslo, přátelé, a zvedejte po 8:30 mobil.
5: No a když to bude v Praze, tak si dáme Bandity, Di Praga, kabáti.
0: Rock Radio.

0: Ariem a jejich plůžáček Everybody Hurts, aneb jak energicky začít další, třetí společnou dnešní hodinku, 13 minut po 8 na Rock Radio v rokovém rozjezdu.
1: Sometime.
0: Hele, prosím tě, řekni mi, než mi z tebe prasknou uši. Chtěla bys se podívat na festival Woodstock?
1: Jako určitě, to muselo být docela zajímavá party.
0: Tak teď
1: zvlášť,
0: díky mně.
1: Když tam uhořela půlka těch lidí, ano. Tam na tom druhém.
0: Právě díky mně se teďka na jeden Woodstock podíváš.
1: Ježišmarja.
0: 12. srpna roku 94 začal u New Yorku Woodstock 2. Mm-hmm. Duchovní nástupce na oslavu 25 let od toho prvního, 25 ano. Let.
1: Je o tom Green Day. Krásný dokument na Netflixu mimochodem, doporučuji.
0: Nevím, jestli je to ono, ale poslouchej dál, třeba se potom shodnem. Green Day, Nine Inch Nails, Metallica, Cranberries, 50 kapel, známých v té době, úspěšně navázalo na tu původní hudební legendu. Místo vegetariánského jídla prej byla nejpopulárnější kola se zmrzlinou. Podtitul festivalu zněl další dva dny míru a hudby a pak tam byly nějaký pravidla jako žádný alkohol, žádný drogy, žádný vlastní jídlo a žádný peníze, že byla nějaká speciální festivalová měna, tak prej nic z toho se nedodržovalo, všichni tam tohleto úspěšně porušovali, včetně těch peněz. Ale ku podivu opět svetovaní návštěvníci nakonec tolik nezaskočili ochranku festiáků a kromě nějaký bahení klouzačky, která se děla na koncertě Green Day, tak všechno proběhlo úplně v klidu a míru. Takže se potom pořadatelé rozhodli, že to bylo tak super, že to za pět let udělali znova. V roce 99 ke 30. výročí. Ale tam už to nebylo tak dobrý. Tam místo festivalový měny a podobných věcí bylo rabování, výtržnosti, drogy, rvačky, požáry a znásilnění.
1: Ano, protože oni tam totiž neměli dostupnou vodu, bylo tam asi 40-stupňový vedro, nebylo se tam kam schovat. Lidem tam začalo po pár dní docela hrabat. Říkám, to je právě v tom.
0: A to je ten dokument.
1: To je ten dokument a je naprosto skvělý. To ten jsem viděla třikrát a přijde mi to naprosto geniální. Jako to naprosto skvělý. Doporučuju.
0: Takže na který z těch Woodstocků by si jela?
1: Na ten druhej samozřejmě.
0: Jo, já na ten první.
1: Jako třetí.
0: Já bych jel na ten první.
1: Jo, asi na ten první. Jako ten druhej nevypadal moc sympaticky, jako jak tam začali tyho všechno zapalovat, to bylo docela strašidelný.
0: Ne, hořelo to v tom třetím.
1: Až v tom třetím, no třetím, no, tak jako jsem to špatně spočítal, že jsem blondýn a se nechtějí po mně matematický tedy rovnice.
0: Dobře, dáme si Guns N' Roses a my si tady ještě napíšeme, jak jdou za sebou čísla.
1: Jedna, dva, tři. 5.

0: Je skoro 8.25, ladíte Rock Radio a Disturbed a Prayer. Máme asi 10 vteřin času, takže řekni to první, co tě napadne.
1: První, co mě napadne.
2: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
9: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
8: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
10: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
11: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
12: Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
13: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
14: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
15: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My máme prostě charisma. Přijďte, dáme společný selfie.
14: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Jiné kafe ráno, už trošku pozdě, protože je po 8:30, ale budiš.
1: Takže máme zpoždění, pouštěj to rychle. Už si tady měl být 2 minuty, ty magore. No.
2: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Sport.
3: Fotbalisté Sparty prohráli v odvetném utkání 3. předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3 a hlavní část lukrativní soutěže si nezahrají. Hokejisté Třince, Hradce Králové, Olomouce a Sparty vstoupili vítězně do přípravy před blížícím se startem extraligy. Oceláři porazili prvoligový Frýdek Místek 6-2, Mountfield přehrál Jihlavu 3-0, Sparta zdolala jiného zástupce druhé nejvyšší soutěže Litoměřice 4-2 a Hanáci zvítězili nad Vítkovicemi 2-0. A fotbalisté Paris Saint-Germain budou dnes usilovat o obhajobu super poháru UEFA. Vítězové Ligy mistrů se v Salzburgu utkají s Aston Villou, která na jaře ovládla Evropskou ligu. Utkání začne v 21 hodin.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 pozor ve směru na Prahu. Na 15. a 5. kilometru se srazily 3 osobáky v levém jízdním pruhu. V Ostravě se bouralo na ulici 17. listopadu, tam neprojedete pravým pruhem a v Praze opatrně na Dobříšské.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Tady navážeme.
1: Jo, na na na na na na na na na na na na. A to jsem mohla zpívat já ty vokály tady prakticky.
0: No je to takový, jako když jsi někde skovaná ve skříni a zpíváš to tak na půl.
1: No a nebo jako když přeju k narozeninám tady našim oslancům.
0: Každopádně teď budeš mít jedinečnou příležitost, protože budeš pro změnu přát nějakýmu šťastlivci, který od nás právě teď nebo za chvíli získá lístky na vypsanou fixu na jejich křest.
1: Kdo si napsal, zvedejte mobil, jdem na to.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
4: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
5: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
10: Oba.
12: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock
1: Radio. Je 8 hodin, skoro 43 minut a dnešní další šťastlivec je Pavel z Milovic. Dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno, přeji taky do rádia.
3: Dobré
2: super,
3: ránko.
2: Tak to je bomba.
1: Prosím tě, na stupnici od 1 do 10, kde 10 je nejvíc, jak velký jsi fanoušek vypsaný fixy?
2: Řekl bych 8,5-9, no, jakože fixa je fakt záležitost moje, srdeční.
1: Nechal jsi tam jako maličkou mezeru, ale každopádně Margi by měl radost. Prosím tě, ty jsi říkal, že už jsi tam byl loni. Loni tam byla fixa taky, že jo, v rámci Prague Open Air?
2: Přesně tak, mám tam i fotku s Marvin, takže jako pecka, letos asi zopakujem.
1: Letos opáčko, no a budeš opakovat s kým? Jsou to dva lístky?
2: Loni jsem byl s kámošem, který jsem odstěhoval na Plzeňsko, takže letos asi pojede bratr se mnou, no.
1: A máš bráchu, který je taky fanoušek?
2: Jo, jo, jsme celá rodina taková roková.
1: Vy jste celá roková rodina a celá vypsaná fixa?
2: Ne, no, různý žánr.
1: No a prosím tě, ty jsi psal 1982 s mrkacím smajlíkem, je to tvůj nejoblíbenější song, nebo máš rád nějaký jiný?
2: 82 je můj song, no, i ročník můj, takže je to takový.
3: Takže no, to je krásný. Jsi malej emo a já jsem princezna.
1: Já se teda přiznám, že 82. ještě nejsem, ale tenhle ten song taky miluje, taky ho mám velice vysoko na žebříčku oblíbených songů od Fixy.
2: Ale jsou tam spoustu dalších dobrých, Dezolát a tak dále.
1: Tak. Hele, ještě mi řekni jednu věc. Už jsi slyšel novou desku? Ideál?
2: Neslyšel jsem celou asi 5 songů, takže mám se na co těšit. Musím to ještě naposlouchat do čtvrtka.
1: Tak.
2: Pak nekoukám, jak vyhoraná mysl.
1: Musíš to dohnat, aby si řval v první řadě všechny texty.
2: Přesně.
1: Tak jo, Pavle, prosím tě, zdravíme tě ještě jednou do Milovic. Moc si to s bráchou užijte a klidně nám pak pošle nějaký fotky nebo něco, napiš, jak se ti to líbilo a zase se někdo ozvi. Budem rádi.
2: Dobře, já moc krát díky. Mějte se, fajn den.
3: Mějte se, naschle.
1: Krásný ahoj. Ráno, čau.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
1: Já už jsem se lekl, že jsi začala vykat.
3: No, omylem zcela.
1: Ty tady píšeš nějaký mail někde slušnej určitě u toho.
3: Ano, já tady řeším Airbnb, který jsem si zaregistroval, no prostě složitý situace, řeším tady.
1: Tak hodně štěstí. A pro vás, Friday I'm in Love, Cure.

0: Pretty Reckless, Just Tonight, jenom dneska v noci v 8 hodin a 51 minut, což je vlastně pryč, protože už máme ráno a zároveň za chvíli bude 9, takže se s váma, přátelé, rozloučíme.
1: Jo, já zase řeším to Airbnb, pardon. Ano, my se s vámi rozloučíme, přátelé, jupi!
0: Tolik nadšení z toho, že jdeš domů z práce, to je hrozný.
1: Já se z toho zblázním, jako já nemám kde spát, přátelé, kdyby mi někdo chtěl nabídnout nocleh v Jihlavě, tak mi napište, prosím vás. Já prostě jedu na Magmáč a budu muset v noci cestovat o půlnoci do Prahy a ráno zase zpátky do Jihlavy.
0: Já mám super. Když tak volný gauč doma, můžeš přespat u mě nakladně.
1: A to je docela z ruky, ne z Jihlavy.
0: No i z nohy, ale to je jedno.
1: No, tak ještě bys mě znásilně, já se tě bojím.
0: Já tebe? Nebo já jsem mrtvý na spodek, já už ode mě už nic nečekej.
1: No ale nakladno je to pořád daleko, to jsme nevyřešili problém.
0: No to nevadí, tak ty si říkáš, že chceš někde spát. A jako...
1: No někde, ale v Jihlavě ideálně, ne jako 100 kilometrů od Jihlavy.
0: Proč bys si chtěl spát v Jihlavě? Každý jaký normální člověk chce spát v Jihlavě?
1: No ten, který tam moderuje festival.
0: Jo takhle, no tak přespí v té šatně, ne, tam zaplivaný.
1: No budu muset nakonec.
0: Já ti počím spacák,
1: děkuju, beru si karimatku a... Nebo v autě prostě, no takže budu druhý den vypadat jako rozlámaný hadr na podlahu, super.
0: Přátelé,
1: dobré vyhlídky.
0: Těšíme se na vás zase zítra, téma zítřejšího rána bude, kdo nechá Anabel u sebe přespat. Těšíme se, bude sranda.
1: Máme se na co těšit, páčik, slimáčik.
0: Pá.
2: Rock Radio. Slušnej rok z vinilů.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
8: vybrat dobrý materiál
9: a vybudovat náš domov.
10: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
11: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne, máme 9 hodin, jsou tu další zprávy. Kvůli nehodě osobního a nákladního auta je od dnešního rána uzavřený sjezd z dálnice D49 u Martinic na Kroměřížsku ve směru od Hulína na Kroměříž. Stejně tak teď není možné na exitu 9 najíždět na dálnici ve směru na Fryšták na Zlínsku. Na několika místech v Česku dnes ráno mrzlo. Pod bod mrazu klesla teplota na Šumavě, v Jizerských nebo Krušných horách. Nejchladnější ráno zaznamenala stanice Jelení v Krušných horách, kde bylo minus 3 stupně Celsia. Letiště v Katánii funguje v posledních dnech ve značně omezeném režimu kvůli aktivitám sopky Etny a nepříznivému větru. Do dnešních 11 hodin je provoz na letišti přerušený. Zastavení provozu přichází v období, kdy je na letišti zvýšený provoz kvůli letní turistické sezóně. Fotbalisté Paris Saint-Germain budou dnes usilovat o obhajobu superpoháru UEFA. Vítězové ligy mistrů se v Salzburku utkají s Aston Villou, která na jaře ovládla Evropskou ligu.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes nás čeká slunečný den, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě území do 25 stupňů.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
3: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Bouralo se v Ostravě na ulici 17. listopadu, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. V Klatovech se řeší nehoda na Plzeňské, v Hradci nad Moravicí, na Opavské ulici a pozor také na Pražském okruhu ve směru k D1. Tam se srazila dodávka s osobákem na 22. kilometru.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
4: A dodatkové číslo?
1: To už je na tobě.
4: Jo, na mě, jo?
1: Ano.
4: Pamatuješ si to, když se losoval Mates?
1: No to jo, já jsem to měla hrozně ráda.
4: Já jsem ráda. To dodatkové číslo bylo nejlepší vždycky, ne?
1: Vždycky, no.
4: Víš, jak jako teď, ať to roztak takhle, víš, jako, to bylo super, to musí být někde na YouTube, to já si musím
1: to
4: najít
1: bude určitě,
4: nějaký
1: no, to
4: slosování.
1: Není zas tak jako starý, no trošku jo, no.
4: No je, trošku, ale už jo, jako, no. Ale losování Matesa, dodatkové číslo vždycky.
1: To by znamenalo, že i my jsme starý a to nejsme samozřejmě.
4: To ne, to by, no. Že ne, jako no, ale tak možná bych si mohl vsadit, dneska je středa, ne?
1: Mhm.
4: Tak bych teoreticky jako mohl třeba...
1: Losu třeba.
4: Když už jako mě to takhle jako přepadlo, to tak bejvá, taký vnuknutí jako z hora, víš?
1: No, to já mám vnuknutí takhle velice často nic se neděje.
4: Dobře, tak jo, tak uvidíme, jak to dopadne zítra, kdo z nás přijde do práce. A teď už pojďme na rokový dopoledne. Zuzanko, děkujeme a my jdeme na muziku. S vámi je Kamel Drap a tady jsou Masterplan.

0: 4 minuty po 4:10 na Rock Radio No Guitars a Černá růže. A u Černý ještě zůstaneme, protože dneska při 12. srpnu slavíme vydání alba Černé album, nebo Černá deska, jak chcete. Samozřejmě Metallica rok 1991, ona se tak nemenuje, ale začalo se mu říkat Black Album kvůli obalu. Tak je to přesně 36 let, co, nebo 35 let, co tahle deska vyšla. A je strašně zajímavý, jaký vzbudila kontroverze, nehledě na to, že spoustu následovníků. Ono už, když to vezmeme od začátku, když skončilo turné k albu And Justice for All, tak Lars Ulrich slez z pódia a řekl, už nikdy nechci hrát nic složitýho jako And Justice for All. Konkrétně třeba i tu píseň, ale celý album je hodně postavený na velký složitosti. A jak udělali, nebo jak řekli, tak udělali a stalo se právě na Black Album, najali producenta Boba Rocka a sestrojili desku, která v podstatě úplně definovala novou cestu Metallica. Oni samozřejmě spoustu fanoušků ztratili, jak řekl Lars Ulrich, ale zase jich mnohem víc nabrali a to byl taky cíl. Prostě dostat tu muziku zase někam jinam. Metallica vždycky viděla hodně dopředu a já jsem zrovna včera shodou okolností poslouchal album Load a je strašně zvláštní i to, co k němu vím a co k němu říkali muzikanti, tak třeba, že Lars Ulrich si dal hodně velkýho bacha, aby na téhletý desce nezahrál jedinou píseň s dvouma dupákama, tak jak byli samozřejmě zvyklí v písních, až potom na Load ve Fuel, tak tam je použil, ale je to strašně zvláštní, já jsem o tom přemýšlel, že ani na téhletý desce vlastně tu klasickou, dá se říct, nakopávačku dvou dupáků, kterou známe z písní předchozích, tak jsem tak jako zhruba přemýšlel teď a nenašel jsem tam jedinou píseň a všechny jsou vlastně i ve středním tempu, takže písně typu Black End nebo Battery, tak to tam nenajdete ani boha. No prostě tahle ta deska zamíchala všim. 30 milionů prodaných alb, to je masakr neskutečný. Samozřejmě měla spoustu následovníků, už jenom třeba můžeme zmínit Testament a jejich Rituál, nebo u nás domácí Arakain s deskou Blackjack se taky nechal ovlivnit a spousta dalších. Zkrátka po tomhletom albu už nebylo nic jako dřív. Takže je to zásadní deska v rockový historii a dneska máte důvod si ji poslechnout a připomenout, protože věřím, že spousta z nás ji zná paměť od A až do Z, ale dneska, pokud jste ji dlouho neslyšeli, tak při výročí 35 let od vydání si ji můžete poslechnout. My si dáme za chvíli Bon Jovi, dáme si Vypsanou fixu a budou taky Vítaz na Rock Rádiu.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevím, ho!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Trautenberg valí na Rokin! A Rokin valí na konopiště! Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rock in konopiště 22. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo Bráťa a horký žeslíže. Rock in konopiště 22. srpna, Amfiteátr Konopiště.
4: Lupení na Go Autu.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vše pro bagr CZ.
9: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
8: Vše pro bagr CZ.
10: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
12: Tam, tam i duní, kous stoupá.
13: Trutnov, potr všech festiáků.
12: 13. až 16. srpen.
13: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými travami. Tipi, indiáni, humanum. Hvězdárna bohoslužby a kozága tam.
12: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůží.
14: Zdravím vás jako náčelník.
15: Já taky budu tam.
16: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jinej? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

0: Vítáz se na Rock Rádiu, 9 hodin 37 minut a pojďme do Slavkova. Teda ještě ne dneska, ale v pátek, protože 14. srpna se tam uvidíme v rámci další zastávky Rockin' Town. A samozřejmě dorazí kapely jako Traktor, Horký Žeslíže, Trautenberci, Kokot Minut a další. A vy tam můžete být taky. Jednak si samozřejmě lupen můžete koupit, ale jednak ho taky můžete získat od nás, protože Rock Rádio tam bude s vámi. Celý náš tým dorazí, včetně mě, já vás budu festiákem provázet a samozřejmě vám přivezeme i slušnej merch, který si budete moct koupit na stánku. Ba co víc, pro vás budeme mít i nějaký dárky. Jak víte, tak je mezi vás i rozhazujeme, ale speciálně na Rockin' Slavkov pro vás budeme mít i dárky tak jakože mimo, který si budete moct zasloužit a získat. To se všechno dozvíte na místě, důležitý, abyste se tam dostali. A pokud teda lístky nemáte, tak máte možnost získat pro celou partu, tak jak je rozdáváme na všechny rokiny, kde Rock Rádio je. To znamená, že na e-mail studio@rokovirádio.cz pošlete fotku svojí party, se kterou obrážíte festivaly. No a když se bude líbit naší odborní porotě, tak získá vítězství a tím pádem 10 lupenů, který vám pošleme. Čas máte do zítřka, do 15 hodiny, pak se to všechno uzavře a vítěze vyhlásíme v rokovém rozjezdu, tedy pátečním. Tak se na to připravte, podívejte se na to, prohrabejte svůj archiv fotek a jestli chcete dostat 10 lupenů na Rockin' Slavkov, tak pošlete svoji fotku na e-mail, jak jsem řekl, studio@rokovirádio.cz.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Kulturní tipy pro vás jsou připraveny, abyste věděli, kde se co bude dít, pokud to máte do Slavkova daleko. No a pak další muzika. Aleš Brichta, Stratovarius a dáme si taky Plastic Bernard.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
5: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
4: Kazbet? A v čem jsou jiný?
5: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
4: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
6: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
7: Do Víravy v pátek 21. srpna vyrazíš určitě rád. Na kapely Harley, Komunál, Panoptiko, Alkehol a Pousatej had. Svařené víno červené. Harley, Komunál, Panoptiko, Alkehol a Fousatej had ve Víravě 21. srpna od 17 hodin. www.vírava-letniparket.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
9: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
10: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
11: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
12: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
13: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
12: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
13: Chevrolet Corvette,
12: Camaro Bumblebee,
13: Ford Mustang GT,
12: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
13: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
12: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
13: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
16: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
15: Tak si přijeďte užít samosběr do Vraňan. Více o samosběrech na farmavraňany.cz.

0: úspěšnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio. Rok Radio, co se děje?
1: Léto pokračuje a o koncerty a festiáky rozhodně není nouze, tak tady pár tipů. V pražském vagónu si v pátek 14. srpna dáme Ozzyho Osbourna a Black Sabbath v podání Revivalu. V sobotu tam pak přijde na řadu Nirvana Revival. 15. srpna se odehraje v Ořechu u Prahy festival amatérských kapel. Objevit něco novýho můžeme na louce za Sokolovnou. Osmiročník festivalu Rock in Močál nás čeká v sobotu 15. v Močedníku, kousek od Českého Brodu. Zahrají Duhaj, Nikde nikdo, Arva, Laters a Telegraph Rock. A ještě jeden tip směrem na Nymburk. Výkvy v parku slaví v sobotu 15. 45 let kapela Turbo. A jestli je chcete v tomhle regionu vidět, tak tohle je vaše šance. Nikde jinde v širším okolí totiž Turbo už nevystoupí. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Tak tohle nevyvětrám.
1: Zase všude tolik vody.
2: To je puch.
3: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě.
4: Ventilatory.cz.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
8: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
10: Vyslev se na to, Franto!
11: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

Hezké dopoledne přeje David Račák. Strany hnutí a adepti pro říjnové obecní a senátní volby se od úřadů nejpozději dnes dozvědí, zda mají opravit chyby nebo odstranit nedostatky na kandidátkách. V případě komunálních voleb na to budou mít čas jen do pondělí 17. srpna. Kandidáti na senátory mají čas až do čtvrtka 20. srpna. Severní polokouli čeká zatmění slunce. Úplné zatmění bude dnes večer viditelné v části Španělska, Portugalska, Islandu, Grónska a Ruska. Na dalších místech polokoule, včetně velké části Evropy, severu Spojených států, Kanady nebo severozápadní Afriky, bude možné pozorovat částečné zatmění. No a 18-letý český hokejista Adam Novotný podepsal 3-letý nováčkovský kontrakt s Vancouverem. Vybral si ho na letošním draftu NHL. Canucks o smlouvě informovali na klubovém

0: webu. Novotný byl letos jediným Čechem, který během draftu slyšel své jméno v prvním kole.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Počasí bude jasný, stejně tak jako dnešní obloha, jasno nebo skoro jasno a teploty mezi 24 až 28 stupni Celsia.
3: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
1: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
2: Koukneme se ještě na naše silnice v rychlosti, jenom do Hradce Králové. Tady mám hlášenou nehodu v ulici Střelecká. Srazily se tam 4 osobní auta, je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh. Tak počítejte s omezením a taky se zdržením. Dávejte pozor a v pořádku dojďte.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Kamil vám přeje hezkou středu. 12. srpna máme něco málo po 10. hodině a pokračujeme dál v rokovým dopoledni. Tuhle tu 60-minutovku s námi odstartujou Chicago. Dáme si taky Trivium, Def Leppard, ale hlavně popřejeme mýmu oblíbenci Miloši Dodo Doležalovi, protože ten dneska slaví kulatiny, významný jubileum, který je spojený i s vydáním nového alba, který jakože nebude úplně nový, ale víte co, k tomu se všemu dostaneme a samozřejmě si od Miloše něco pustíme a to bych to nesměl být já, abych nesahnul někam hluboko do historie. Takže vy, co máte rádi Milošovu tvorbu, řekněme právě z konce 80. nebo přelomu 80. a počátku 90. let, tak se máte na co těšit. Ale teď už je, pojďme na start téhle hodiny a jak jsem říkal, začneme s pohodovkou od kapely Chicago. Tak hezký den s Rock Rádiem.

0: Tak teď se musel udělat radost všem staromilcům, protože jsme si zahráli Vitacit a Sibylu rok 1990, když ona je staršího data, objevila se už v předrevoluční éře v pořadu Triangle, kde bodovala trochu jiný verzi, než byla zaznamenána na album Vzhůru přes oceán, který v roce 1990 vyšlo. A samozřejmě autorem je Miloš Dodo Doležal a samozřejmě i zpívá a hraje na kytaru, protože ten dneska slaví narozeniny 60. Je to významný jubileum, já jsem strašně moc rád, že mu můžu takhle přes éter popřát, protože je to můj oblíbenec, můj hero právě věku dospívání v éře, kdy jsem miloval Arakain, Vitacit, Citron a všechny tyhle ty kapely, který s tím souvisely a poslouchali jsme to, nahrávali jsme si to na kazeťáky, než potom po revoluci všechny ty alba mohly vycházet a mohli jsme si to vychutnávat v téhletý studiový verzi. Skvělý. Miloš Dodo Doležal je zvláštní člověk, protože udělal toho strašně moc za ten v podstatě, řekněme, teď ještě pořád krátkej život, protože 60 není dneska nic a zvládnul toho hodně moc, nejenom co se týká muziky, kdy působil ve Vitacitu, ale samozřejmě i na svojí solový dráze, ale hlavně taky, co by producent, protože vyprodukoval hlavně tedy v té porevoluční éře spoustu desek a spoustu alb a možná byste ani nečekali, že ty desky, které doma držíte v ruce, že právě prošly jeho rukama, že se na nich podílel, můžeme namátkou říct třeba Plexis, můžeme říct Debustrol, můžeme říct třeba i Sampler Ultra Metal a spousty dalších, Zrut byl ve studiu a se spoustou dalších, takže je to opravdu hodně velká řádka, třeba i Jan Kalousek má na svý desce napsaný jméno producenta Miloše Dodo Doležala, což jsem byl hodně překvapený. Ale musím říct, že všechny ty desky od Miloše, který procházely jeho produkcí, tak byly vždycky vyprodukovaný skvěle, což je super. No a Miloš je samozřejmě aktivní i v těch dnešních dnech a dokonce k jeho 60. narozeninám připravuje firma Suprafon desku, která se bude zabývat jeho rokovou historií a bude na ní výběr toho, co Miloš Dodo Doležal za svoji kariéru udělal. Jsem moc zvědavý, jak ten výběr bude vypadat, protože toho, co by se na tu desku dalo dát, je spousta i z těch méně doceněných a známých alb, jako byly třeba desky Vitacitu Na ostro nebo Zaživa mrtvý, tak jsem moc zvědavý, jak to dopadne. Já jsem nedávno se s Milošem potkal na festiáku, kde jsme spolu hráli, on hrál po nás a musím říct, že mu to hraje skvěle. Ve třech tolik muziky, to je neuvěřitelný. A hlavně jsem rád, že sahá v playlistu i do těch starších období Vitacitu nejenom k albu Vzhůru přes oceán, ale i k Revisit, který vydal, tedy dva díly nebo tři díly, můžeme říct, ale dva díly i naspíval. Tak hodně tam sahá a k radosti všech skalních fanoušků právě zobrazuje a hraje na koncertech i tuhle svoji éru. Takže to je skvělý. Takže Milošovi přejeme všechno nejlepší k jeho 60. nám hodně zdraví a ještě spoustu skvělý muziky. Pojďme dál. Patti Smith, Rammsteiny si dáme a taky novou Taniu. Nostalgie bude.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
5: Zach Wild a jeho Black Label Society.
4: Veselá parta Aylstorm.
5: I Američané Savatage a Testament.
4: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
5: To je festival Rock Castle.
4: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
6: Celý den plný rocku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory Mius SRO, Galva a Gemini.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový rádio C.

0: Alice Cooper na Rock Rádiu, 10 hodin a 38 minut. Před chvílí jsme taky slyšeli Tanju a její skladbu Nostalgie, což je novinka z EP, který vyšlo nedávno. A když se o tom bavíme, tak můžu říct, že od září opět začínáme s našimi hvězdnými hosty a právě Tanja, tuším, že v průběhu října dorazí sem k nám na Rock Rádiu a budeme si povídat o její nový tvorbě a o nový desce a samozřejmě i o nových aktivitách. Tak to je super, ale těch hostů bude samozřejmě mnohem víc a můžete se těšit na dalších spoustu zajímavých tváří. Úplně si teď jakože nevybavím, kdo dorazí, ale myslím, že tady budeme mít i kapelu Premiér. Tuším, že tady bude i Honza Křížek a další a další. Musel bych se na to podívat, ale už se nám to tam krásně plní, takže povídání bude opět dost v jezdní hodince, vždy ve středu mezi 9. a 10. hodinou. A pokud vám rozhovory chybí a chtěli byste nasát atmosféru těchto hvězdných hodin, anebo případně vám nějaký rozhovory během roku utekly, tak samozřejmě máte možnost je zpětně poslechnout na našem webu rokovýradio.cz v sekci podcast, případně na Spotify, Rok je slušná muzika, na YouTube a tak dál. Tam všude jsou zaevidovaný. Takže naposlouchejte a od září se opět těšíme. Teď se hlavně těšíme na další muziku, která nás čeká do 11. hodiny. Dáme si Scorpions, Edguy, taky Bastard. No a pomalu se blížíme k 11., což znamená, že si dáme elektrický oběd, kde si muziku budete vybírat vy. Tak pomalu přemýšlejte o tom, co po 11. na Rock Rádiu zazní.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrač Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
3: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
2: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. I FM nebo na radia.cz.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
2: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák. V Česku patří letošní rok zatím k těm nejsuším od roku 1961 a z hlediska spadlých srážek se vyvíjí ještě hůře než ten loňský. Uvedl to Hydrometeorologický ústav. Od začátku roku do 10. srpna spadlo zhruba 66% oproti normálu z let 91 až 2020. Americké úřady v úterý oznámily, že obvinili 4 členy mocného mexického kartelu Jalisco. Nová generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Hrozí jim doživotí. 4 mužů v Česku zadrželi v červnu, přičemž 2 už byli vydáni do USA a u dalších 2 se o vydání jedná. Český kladivář Volodymyr Myslivčuk skončil na mistrovství Evropy v Birminghamu 4. výkonem 79,42 metru. K medaili mu scházelo 7 cm. V poslední sérii překonal 30-letý ukrajinský rodák hranici 80 metrů, ale útok na stupně vítězů mu překazil přešlap.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Tak ještě počasí. Jasno až skoro jasno. Denní teploty je mezi 24 až 28 stupni Celsia.
3: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.

0: Aktuálně hodně bourali pražácí, nebo možná ti, co přijeli do Prahy a nejsou z Prahy, nevím. Důležitý je, že nehody jsou tady teď aktuálně hlavně v Praze, takže vy všichni ostatní můžete koukat z okna a kochat se přírodou. Nic by vás překvapit nemělo, akorát v Praze na Vyšehradský, tam je nehoda dvou osobních aut, průjezdce se zvýšenou opatrností, trochu tam počítejte i s omezením a se zdržením. No a pak ještě Olšanská. Na Praze 3, tak tam je nehoda osobního auta a cyklisty. Tak tam taky počítejte s omezením a se zdržením. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio. Elektrický oběd.
0: Co jsem si to sem připravil na začátek. No paráda. Kysáky vám pustím za chvíli. Mám je rád, těším se na to a taky se těším na to, co pustím od vás, vaše tipy a vaše přání, protože nám startuje elektrický oběd a vy si můžete tím pádem něco nechat zahrát. Stačí projevit aktivitu, když napíšete na náš Facebook, do Messengeru nebo případně na e-mail obed@rockovyradio.cz. To jsou dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane, no a následně vám můžu udělat radost, stejně tak jako třeba sobě teď, když si pustíme Kysáky a Reason to Live, ale věřím, že udělám tím radost i spoustě z vás. S vámi je Kamil Dráb a já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte.

Tak to rozpoutáme. Kysáci jsou za náma, otevřeli nám dnešní elektrický oběd a jdeme na vaše přání. Ahoj Kamčo, moc prosím o nakopávačku jménem Korpiklany. Ajta, bylo by to pro všechny, kteří mají dobrou náladu. Díky moc, všechny posluchače a posluchačky a tebe zdraví dědek Péťa a Radek.

No Fear, Erasmus na Rock Rádiu. Skladba, kterou chtěl slyšet v elektrickém obědě Jirka a připomenout si tak jejich skvělý vystoupení na Masters of Rock. To musím potvrdit, to bylo fakt super a překvapilo mě, že právě třeba tuhletu hitovku hráli hned tuším jako třetí. Tak to je takový nezvyklý, že většinou si ty kapely nechávají ty bestovky nakonec, i když je pravda, že Erasmus jich mají spoustu, takže nemusí šetřit. To spíš jenom ty kapely jednoho hitu vždycky to dávají nakonec, aby jako to finále ale bylo velkolepé. Tohle není v žádném případě, ale opravdu v žádným velkými písmeny problém kabátu, protože ty mají ten playlist od začátku do konce v podstatě hitovej, takže jako kdyby hráli takový best of. Nicméně Martina píše, že by chtěla nechat zahrát všem, co poslouchají Rock Radio pro zlepšení dnešního dne, kabáty a jejich myslivecký ples.

0: našem mysliveckom lese. Změna programu, Krištofy nedorazili, ale máme tu kabáty.
1: Jo, paní nadlesí, jo, tam pod kontrolou to má, jen já vím, co se děje.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 22. srpna na Konopiště, na Rock In a na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ.
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
8: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Už jsem myslel, že mám tuhle skladbu tak ohranou, že si ji moc jako poslouchat nebudu, ne, že bych ji úplně zatratil, to ne. Ale teď opět narostla, když si vzpomenu na ten poslední koncert Ozzyho Osbourna, jak mu tam přeskočil ten hlas a Zakk Wylde neváhal, vynechal tóny a hned si k sobě přihodil mikrofon a pomohl mu zpívat. A prostě to loučení, ten pohled na ty fanoušky, kteří plakali, brečeli, no tak to zase u mě tak narostlo a mám to spojený s touhle emocí a zase tu píseň miluju a můžu ji poslouchat pořád. Stejně tak jako Monika, která napsala, že by chtěla slyšet Mama I'm Coming Home od Ozzy Osbourna a zařadit ji do dnešního elektrického oběda. Tak se velice rádo stalo. Jdeme na další přání. Ahoj, mohl bys si zahrát něco od Pantery? Výběr nechám na tobě, je tady napsáno. Tak jdeme na Panteru.

Dali jsme si Europe, jejich pořád ještě novinku, aktuální, v podstatě nejnovější. A to díky Jirkovi, který napsal, že by chtěl zařadit do dnešního elektrického oběda, že ji slýchá u nás na Rock Rádiu a že se mu moc líbí. Tak to musím potvrdit, já jsem taky rád, že se Europe vrátili k tomu osmdesátkovému stylu a zvuku. A doufejme, jak Joey Tempest, tedy zpěvák Europe, sliboval, že takhle laděná bude celá deska, která už brzy vyjde. Moc se na to těším. Jinak, co se týká klipu k téhletý písni, tak musím říct, že je to jeden z nejlepších klipů, nebo ne-li nejlepší, co jsem za poslední dobu viděl. Protože většinou jsou to ty masivní produkce nebo AI produkce, takový jako hodně nabubřelý, strašně vážný. A tenhle klip je úplně na pohodu, jako kdybyste ho natáčeli vy na telefon. A je to skvěle udělaný. Fakt to baví od začátku do konce. Tak jestli jste to neviděli, The Cult of Ignorance, Europe, a dejte si ho, já myslím, že vás pobaví. Když ne, tak aspoň si rozšíříte svoje obzory. Tak tohle bylo další přání a teď jsme kde? Kde jsme teďkon? Tady. Ahoj Kamile, prosím tě, zahraj něco od Panoptika pro moji životní lásku, pro mého bobánka na cesty, moc ho miluju a těším se, až se mi v pátek vrátí domů. Moc děkuji, Janička. Tak to asi bude někdo, kdo hodně cestuje a možná, že taky občas zavítá do Paříže a kdo ví, no ne, v pořádku, Janičko, neboj, to bude dobrý, ale dáme si Panoptiku a Moulin Rouge.

Mancí jedu zpět. A u nás doma v Meziříčí všem chlapům budu vyprávět, co bylo, když jsem práskl klín.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
6: Tlačíš?
7: Tlačím, ale moc to nejde.
8: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
9: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
8: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
10: Atención, señoras y señores!
11: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
10: Yeso!
11: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
10: La Tropical!
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Potřebujete dětské kolo?
15: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
14: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
15: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
14: Rascal
15: a Bíny.
14: A teď navíc se slevou 30%.
15: Happysport.cz.
16: Do Víravy v pátek 21. srpna vyrazíš určitě rád. Na kapely Harley, Komunál, Panoptiko, Alkehol a Pousatej had.
17: Svařené víno červené.
16: Harley, Komunál, Panoptiko, Alkehol a Fousatej had ve Víravě 21. srpna od 17 hodin. www.vírava-letniparket.cz.

Dali jsme si Green Day na Rock Rádiu díky Elišce, která napsala, že by chtěla tuhle píseň, a teď jdeme dál. Mám tady přání od Tondy, který napsal, že by chtěl nechat zahrát Vysáče, Cigára, a pak tady mám další přání na Oasis a Wonderwall, tak ty si dáme hned potom. Já k tomu přihodím ještě další přání. Ahoj Kamile, zítra mám s manželem Péťou prodloužené volno, oba jsme řidiče, zahraj nám něco na pohodu, ať se mi všichni řidiči vrátíme v pořádku domů. Děkuji, Helena. Tak to bychom mohli spojit s Oasis, to na pohodu je. A ještě tady je nějaký přání, který je univerzální, není. No a na ten zbytek už se bohužel asi nedostane, člověče, fakt jako toho bylo strašně moc, takže se omlouvám vám, který už se sem nevejdou do dnešního elektrického oběda, nedá se nic dělat, ale zítra po 11. hodině budeme zase pokračovat, tak splníme ten zbytek. Vás to si píšete často, tak samozřejmě automaticky přeskakuju, tak se nezlobte a neberte to osobně, ale když jsem vám hrál třeba před týdnem nebo v tomto týdnu, tak samozřejmě nebudeme hrát znova. Snažím se to dělat tak, aby se dostalo průběžně na všechny. Tak to je tohle přání, takže Cigára, Vysací zámek a Oasis, Wonderwall hned potom. No a pak už se na vás těší Dan se svým rokovým vorazem, který už je tady připravený a netrpělivě se těší, až spustí 12. hodinu a odstartuje svůj rokový voraz s muzikou, která je tady připravená. Hele, už tam vidím, co tam má. Waldagang, já to nebudu říkat, on vám to řekne za chvíli sám. Tak se mějte hezky, Kamil se s vámi loučí a přeju vám hezkou středu.

0: autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

webu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák. Dlouhotrvající sucho znamená velké komplikace i pro vodáky z jízdních úseků na českých řekách. Je v těchto dnech jen málo. Tradičně dost vody má Horní Vltava z Vyššího Brodu pod Lipenskou přehradu. Na ostatních řekách je situace horší. Počty nakažených hepatitidou typu A lámaly loni a ještě i letos na jaře rekordy. Teď se ale situace uklidňuje. Za minulý rok bylo v Česku nahlášeno přes 3250 nakažených. Zdánlivě stabilizovaná situace se žloutenkou se podle epidemiologů může po prázdninách zhoršit. No a soupeřem fotbalistů Viktorie Plzeň ve čtvrtém předkole Evropské ligy bude Crvena zvezda Bělehrad. Srbský tým vypadl ve třetím předkole Ligy mistrů, v němž prohrál oba zápasy s izraelským klubem Apoel Berševa. Západočeši začnou dvojzápas ve čtvrtek 20. srpna v Bělehradě.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno a na horách a na severu a severovýchodně až jasno. Nejvyšší denní teploty 24-28 stupňů.
3: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Na D5 se mezi 2. až 7. kilometrem ve směru na Prahu je kolona 4 kilometry, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A já vás zdravím, přátelé, začíná rokovej voraz s Danem. Bude je to předposlední tohle týdne, protože já v pátek tady nejsem, mám volno, protože mám celý týden dceru, tak jsem si udělal takový volníčko, aby tady se mnou ve studiu neumřela, protože ona tady se mnou vlastně celý týden je. A já vám pustím nějakou hudbu, jak už Kamil vám tady říkal, tak vás čeká Him, Valda Gang, anebo On.

0: Byli Him a jejich Joy Me z roku 2000, 26 let stará pecka. Já tuhle finskou kapelu jsem měl hrozně rád, škoda se rozpadla v roce 2017. Oni po odchodu toho bubeníka už neměli tolik takovou tu náplň, už to nehrálo tak, jak mělo. On zpěvák Vile Valo, on jede svou solovku, takže kdo ho máte rádi, takže můžete naposlouchat od něj nějakou hudbu. Třeba ještě jednou, to dají dokupy, protože říkal někde v nějakém rozhovoru, že by chtěl ještě jednou tu kapelu dát a vydat něco novýho. Já tyhle ty severský kapely mám rád, oni jak byli dřív Rasmus a nebo oni jsou pořád Rasmus samozřejmě, Him, tak to bylo moje mládí, ono i když zpívali spolu Laury hezky s Willem, tak to bylo skvělý, tohleto spojení, ještě Apokalyptika do toho, tak to bylo úplně ideální. No a já mám pro vás nachystaný taky starý pecky a třeba Ospringy, Klu, jejich Island Sun, anebo divokýho byla Malování.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
9: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
8: Kazbet? A v čem jsou jiný?
9: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
8: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
10: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
11: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
12: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
11: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.

0: kavagorila.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
4: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
3: Tak si přijeďte užít samosběr do Vraňan. Více o samosběrech na farmavraňany.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock
1: Radio. Ahoj, tady je Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl a moc zdravím všechny posluchače Rock Radia. Ahoj.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: a to byly Offspring. A já mám pro vás pozvánku na Rockin' Town, a to do Slavkova, a to je ten Slavkov u Brna, aby jsme věděli, ono jich je víc tady po republice. A je to v pátek 14. srpna na... Můžete se těšit na Kokotminy, Trantenberg, Horký žeslíže, nebo traktoři, které jedou 25 let, teďka Šňůru, Slavě jakoby na scéně, takže to jedou jenom s náma víceméně na Rokinech, takže na kluky se můžete těšit, bude tam ještě, budou tam Koblížci nebo Lady Kate. Celý to bude moderovat Kamil, který bude moderovat kompletní celý ten festiák. Můžete se těšit na naše hostesky hezký, který tam budou mít nějaký merch, který si můžete koupit, budou rozdávat nějaké reklamní předměty. A nebo taky se můžete těšit na náš celý tým, který to pro vás připravil. No a můžete dostat na to lístky pro celou vaši partu, a to tak, že nám pošlete na e-mail studio@rockyradio.cz svou fotku, třeba z nějakého rokinu, jestli jste letos na nějakém byli, nebo klidně minulý rok, kde jste s vaší partičkou, a čím víc crazy, tím lepší, anebo mě pošlete fotku klidně z domu, když to vyfotíte, ale musí to být crazy i ta vaše parta, a my to ve čtvrtek 13. srpna do 3 hodin vybereme jednoho z vás, který dostane 10 lístků pro celou vaší partu, ať si tenhle ten mejdan v Brně u Slavkova užijete. Takže připomínám, Rockin' Town, Slavkov u Brna, 14. srpna, a pošlete nám to na studio@rockyradio.cz, jestli chcete se podívat zadarmo a užít si tenhle ten pátek pořádný mejdan. A já vám pustím teda zase něco českýho, ať se trošku naladíme. Láďa Křížek, Najdi to svý, já.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
6: Tamta mi duní, kouř stoupá.
7: Trutnov, potr všech festiáků.
8: 13. až 16. srpen. Divocí Gogol Bordello. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Pražský výběr, Jasná páka, Red Z, Vysáči.
9: Ale i Swing Ondřeje Havelky.
8: A 50 kapel od Bacha po Vlach. Vstupenky Trutnov.cz.
10: Zdravím vás jako náčelník.
11: Já taky budu.
12: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
13: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Váš autorizovaný prodejce vozu Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
9: Vyslev se na to, Franto!
10: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
11: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
12: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy. Hezké odpoledne přeje David Račák. Suché a horké počasí růstu hub nepřeje. Houby nerostou, ale to už minimálně do konce prázdnin ani neporostou. Situace je nejhorší za poslední roky. Výjimkou je občasný výskyt mykologicky zajímavých nejedlých hřibů, kterým se přezdívá barevné hřiby. Ty lákají hlavně fotografy. Pod širým nebem v pražských Letenských sadech začne dnes Mezinárodní festival nového cirkusu Letní Letná. Organizátoři předpokládají, že lidé budou po 19. hodině sledovat částečné zatmění slunce. Program je bez zvláštního zahajovacího představení. Letní Letná potrvá téměř 3 týdny do 31. srpna. No a do třetího dne mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu zasáhne 6 českých reprezentantů. První polovina deseti boje čeká předloňského juniorského světového šampiona Tomase Järvinena, Ondřeje Kopeckého a Viléma Stráského. Jonáš Kolomazník a Štěpán Števko absolvují semifinále závodu na 110 metrů překážek. Rock Radio.
1: Počasí. Dnes bude jasno na horách a na severu a severovýchodě, až jasno, nejvyšší denní teploty 24-28 stupňů.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
3: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
1: Na silnici 16A u obce Jíčín je nehoda dvou osobních aut. Je tam půjde ze zvýšenou opatrností, protože tam překážka na vozovce, na místo jede policie České republiky. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej poraz.
1: A máme minutu po 13. hodině a jsme v první hodině rokového vrazu s Danem. Normálně, jak je středa, tak já jsem vždycky byl zvyklý, že ve středu jsme

klukama chodili na pivo a já teďka držím dietu a hubnu. Mám teda už dole 17 kilo, co teda někoho zajímá. Už trošku vypadám líp a je mi i teda líp trošku. Takže já teďka moc nepiju, spíš skoro vůbec. Takže vlastně dneska na pivo nepůjdu. Sice tam je tak krásně hezky, dneska to úplně k tomu napovídá, aby člověk si šel sednout někde na zahrádku, že tam je fakt příjemně. Není tam takový to dusno, ale ráno, jak jsem vylezl, bylo nějakých 18-19 stupňů, no to bylo úplně skvělý. A já vám pustím další hudbu, protože nás čekají třeba Vita City, Linkin Park, Queen of the Stone Age, anebo Within Temptation, Hey Faster. Rock Radio.

0: To byly Vitaci, Nebezpečná nálož a právě dneska Miloš Dodo Doležal slaví 60 let. Tohle to je rodák z Karviné, skladatel, zpěvák, producent a aranžér. Působil hlavně ve Vitacitu, nebo taky byl kytarista pražského výběru v roce 87 až 89. Takže my mu za celý rokový rádio přejeme všechno nejlepší, ať se mu daří, ať dál nám tvoří, ať nás hudbou baví. A já vám pustím další hudbu, třeba Pearl Jam, Iné kafé, anebo Boston.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Trautenberg valí na Rokin a Rokin valí na konopiště. Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rock in Konopiště 22. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo Bráťa Horký, že slíže. Rock in Konopiště 22. srpna, Amfiteátr Konopiště.
8: Lupení na Go Autu.
9: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
10: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
12: Pomoc. Nemůžu dýchat.
13: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: To byly Pearl Jam a písnička Black z roku 1991. A včera se hrála Liga mistrů před kolo, hrála Sparta s Lyonem, hráli odvetu, kdy Sparta v prvním zápase vedla 2-1, takže jela s náskokem do Lyonu. A jak jsem předpokládal, tak to špatně i dopadlo. Sparta prohrála 3-0, není ani jako se tomu čemu divit po tom, co předvádějí teďka poslední zápasy. No, nejhorší bylo to stoperský duo Serencen Ševinský. Ševinský to ještě skorunoval, že dostal červenou kartu, takže kdy prohrávali 1-0, ale on nehrál nějak skvěle. Myslím si, že kdyby normálně hráli tak, jak první zápas, tak ho úplně v klidu přejeli. Takže nakonec dostali trojku a vypadávají z Ligy mistrů. Budou pokračovat v základních skupinách Evropské ligy. Možná pro ně lepší, finančně horší a pro náš fotbalový koeficient je to taky horší. Takže uvidíme, jak další, jak Slávě v základních skupinách si povede Ligy mistrů a ostatní zástupci, který nás budou reprezentovat v ostatních soutěžích evropských. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Metallica, Royal Republic anebo Harley. Zatím je to dobrý.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na klimaexpress.cz.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, vousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagri, brds.cz.
6: Rockcastle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
7: Zach Wild a jeho Black Label Society.
6: Veselá parta Aylstorm.
7: I Američané Savatage a Testament.
6: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
7: To je festival Rockcastle.
6: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Vína.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
10: Do Víravy v pátek 21. srpna vyrazíš určitě rád. Na kapely Harley, Komunál, Panoptiko, Alkehol a Pousatej had.
11: Smažené víno červené.
10: Harley, Komunál, Panoptiko, Alkehol a Fousatej had ve Víravě 21. srpna od 17 hodin. www.vírava-letniparket.cz.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Co se děje?
1: Léto pokračuje a o koncerty a festiáky rozhodně není nouze, tak tady pár tipů. V Pražském vagónu si v pátek 14. srpna dáme Ozzyho Osbourna a Black Sabbath v podání Revivalu. V sobotu tam pak přijde na řadu Nirvana Revival. 15. srpna se odehraje v Ořechu u Prahy festival amatérských kapel. Objevit něco novýho můžeme na louce za Sokolovnou. Osmiročník festivalu Rockin' Močál nás čeká v sobotu 15. v Močedníku, kousek od Českého Brodu. Zahrají Duhaj, Nikde nikdo, Arva, Laters a Telegraph Rock. A ještě jeden tip směrem na Nymburk. Výkvy v parku slaví v sobotu 15. 45 let kapela Turbo. A jestli je chcete v tomhle regionu vidět, tak tohle je vaše šance. Nikde jinde v širším okolí totiž Turbo už nevystoupí. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Out.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
5: Hezké odpoledne přeje David Račák. Těm, kdo se chystají ve středu v podvečer pozorovat částečné zatmění slunce, bude počasí přát. Bude totiž jasno, upozornili meteorologové. Zatmění začne na českém území kolem 7:45 večer. Viditelné bude nízko nad západním až severozápadním obzorem. Lidé se mohou ve čtvrtek ve 13 hodin zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura chtějí získat data z podmínek, které nejvíce přiblíží skutečnou souběžnou zátěž jako při volbách. Loni aplikace při vyšší zátěži kolabovala. No a český kladivář Volodymyr Myslivčuk skončil na mistrovství Evropy v Birminghamu čtvrtý výkonem 79 metrů a 42 centimetrů. K medaili mu scházelo 7 centimetrů. V poslední sérii překonal 30-letý ukrajinský rodák hranici 80 metrů, ale útok na stupně vítězů mu překazil přešlap.
4: Rock Radio. Počasí.
6: Dnes bude jasno na horách a na severu nebo severovýchodně až polojasno, nejvyšší teploty 24-28 stupňů.
3: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Rock Radio. Doprava.
6: Na D0 na 62. kilometru ve směru na D10 je nehoda osobního auta s dodávkou, je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
7: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
4: Rokovej poraz.
6: A máme přesně 14 hodin, nebo už 14.01 a jsme poslední hodince rokovýho vorazu s Danem. A dneska je to zatmění slunce, tak se to tady řešilo a všichni řešili, jak na to budou koukat. Ono ve střední Evropě to má přijít někdy po 19. hodině a k nám to má přijít někdy po 20. lehce. No tak tady kolega špekuloval odvedle z rádia, že najde doma někde disketu, že bude koukat přes ten vnitřek z té diskety, nebo že najde rentgenový snímek a přes ní bude koukat. No my, rockeři, chlapi, co máte doma svářečky, tak vytáhnete svářecí přilby nebo svářecí brýle a kouknete se na to. My jsme bez problému, to jenom tady odvedle z rádia koumají blbosti. A já vám pustím nějakou hudbu, Mr. Big, Honza Křížek, YouTube, anebo Soilwork.

0: to byl Mr. Big, To Be With You z roku 1991. A já jsem četl, že na D1 se policajti vyšlápli s dronem na kamionáky, což jsou víceméně naši posluchači, a že kontrolovali dronem jakoby to předjíždění, že předjížděli, zdržovali a někteří měli i jakoby telefon v ruce. No, já bych jako denní uživatel dálnice bych se zastal, protože kolikrát jedou normálně auta, který předjíždějí, borec se rozjede, jede 100 a teď mi za ním celá kolona a jedeme 12 km 100 v levém pruhu. Já jako chápu, že jako třeba nechce rychle, ale v tom případě, ať se jde v té pravé straně, protože nás to jako pak ohrožuje a nedej bože, že oni se ještě naštosují, mám rád takový ty borce, co najedou za nás a furt na nás jako dolíhají, aby jsme jako zrychlili, pak se to zašlápne, z toho havárka samozřejmě. No a ty telefony, to je průser, to je dneska nešvar dnešní doby. To je 80% havárek díky tomu, že všichni čumí na do telefonu. To jsem zažil několikrát. To jsou specialistky ženský, oni se opřou hezky o telefon, o volant, telefon, jedou a čumí do telefonu. A já jedu na té dálnici a vidím, jak to auto tam skáče. Říkám, tyjo, tak ona je opilá nebo co? Přijdu k ní a kouká do toho telefonu, občas koukne rovně. Já jako chápu, že je to rovná cesta, ale nedej bože, tam někde něco zabočí a pak do tebe navalí, když třeba vezeš dítě, je to průser. No tak uvidíme, co se bude dít dál, co ty policajti s těma dronama ještě předvedou. Jo, začíná to být zajímavý. A já vám pustím třeba Medla Mencna, jo, Personal Jesus.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Pryč z DPH, pryč z DPH!
4: Přesně tak, nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger, nyní za pouhých 3990 korun. Mevelix, buďte in.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
6: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
7: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
6: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
7: Chevrolet Corvette,
6: Camaro Bumblebee,
7: Ford Mustang GT,
6: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
7: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
6: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
7: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.

0: klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: I dnešní motokeci budou o největším tuzemském svátku rally z Hlínské Barumce, která vypukne pátečním šejkem. Jak si ji užít naplno? Tady je pár dobře míněných rad. Tak především, nikdo z vás se nejmenuje Kopecký nebo Březík. A i kdyby shodou náhod, ano, rozhodně nemáte jejich zkušenosti, tak tu pravou 4 při přejezdech mezi RZ-ami projíždějte tak, aby nebyla nejen pro vaše auto konečnou na letošní Barumce. Za druhé, známé pořekadlo praví, jezd do polosita, pij do polopita. To druhé platí dvojnásob u alkoholických nápojů v těchto vedrech. Přeci nechcete skončit místo na Čumendě, na Bunči, v Kroměříži, v Odmašťovně. Ta druhá varianta je navíc o dost dražší. Letošní rok se dají očekávat opravdu velká vedra po celý závodní víkend. A protože se víc než 50% RZ jede lesem nebo někde okolo luk a polí, platí tady, že rozdělávat oheň na sehřátí boostů nebo při svícení světlicí u RZ-ty nemusí být úplně dobrý nápad. Přeci jen je ohnivý plamen o dost rychlejší než běh průměrného fandy rally. A ty baby a borci ve vestách tam taky nejsou pro srandu králíkům. Nezapomeňte, že oni mají na rozdíl od vás mobil na šéfa RZ-ty a můžou jí kvůli fandom, co se neumí chovat, nechat rušit. Suma sumárum, pojďme si tu 55. Barum Czech Rally Zlín hlavně užít, prožít a zažít. No a to nejlépe bez nějakého maléru.
0: Rock Radio Motokeci.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v Dubu.

0: To byly Queen a písnička Killer Queen. A já už tady mám ve studiu Petra, Kuba ještě se jde Louda.
1: Nazdar, nazdar,
0: kde máme Kubu?
1: Hele, nevím, Kuba asi je možná na obídku někde ještě, no a on tady bude každou chvilinku a ve tři to asi pěkně rozjedem, ne?
0: To mít tady tak krásně ve dvou, hezky vám to uteče, kluci.
1: No, to je
0: pravda. Máte příjemně dneska.
1: Dneska je ale venku hezky, teda, jako musím říct. Jako na to, jaký byly vedra, tak dneska je to fakt takový jako hezky, trošičku i fouká vítr, prostě jako ideálka. Doufám, že posluchači to mají stejně.
0: Jo, já jsem na to koukal, už by nemělo být takový jako tropy a už by to mělo být jako pohoda, ale mě ty noci chladný jsou super. Se člověk. Já zrovna jsem dodělal tu klimatizaci, že jsem už mě to schválili a v září první týden ji přijdu přidělat.
1: Tak to je, perfektní,
0: to nevadí,
1: kamaráde.
0: To nevadí, ale, to je včas. Příští rok, ale přijdou tropy, já to nebudu řešit. Hezky se tam na 22 a budu spokojený.
1: No jasně, no jasně.
0: Já tam měl 32 stupňů, to nešlo normálně.
1: No to se už tam nedá ani bejt, jako, to už jsi v sauně prostě.
0: Já mě tam celý den paří, víš, takže ono pak no, jako večer už se to jako uklidní, ale tam nejde jít na balkon. Když jsem koupil deštník, tak stejně tam vlezeš a je tam, jak kdyby šel do sauny.
1: No jasně.
0: Jo, takže říkám, hele, zlatá klimatizace, v obětu jednu dovolenou, stejně nikam nepojedu.
1: No,
0: dovča pak bude doma nakonec ve finále.
1: No jasně, proč ne?
0: Dobře, tak super, hele, kluci, užijte si to, já se rozloučím s lidma, čeká nás poslední 22 minut rokovýho obrazu s Danem a já vám ještě pustím Faith No More, Tři sestry, anebo Bon Jovi, tohle byl rokový obraz s Danem, já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau.
2: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Celý den plný roku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory mi už SRO, Galva a Gemini.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
11: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi. Pojeďte za gorilou.
10: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
12: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
13: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
14: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
13: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: i FM nebo na radia.cz.
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
0: Rock Radio. Zprávy.
2: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Krajský soud v Brně chyboval při prodlužování vazby Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Podle ústavního soudu porušil jeho práva, když obhajobě neumožnil reakci na vyjádření žalobců. Na svobodu ale Jiříkovský nejde, protože stále platí starší rozhodnutí městského soudu v Brně. Ve vazbě je od loňského srpna. Celou republiku sužují sucha. To se samozřejmě podepisuje i na stavu vodních toků. Z pohledu vodních sportovců je letošní sezóna bídná. Pokus o radovánky na řece mnohdy dopadne pěší turistikou s krátkými sjízdnými úseky. Kde zkusit štěstí, poradí předseda svazu vodáků Libor Polák.
3: Jedinou výjimkou, která si myslím, že dneska je, tak je úsek Vltavy od Vyššího Brodu směrem na České Budějovice, kde se z vodní nádrže Lipno ještě nějak voda upouští.
2: Podle něj se ale letošní sezóna s tou loňskou nedá vůbec srovnat. Na několika místech v Česku dnes ráno mrzlo. Pod nulu spadly teploty na 7 meteorologických stanicích. Nejchladnější ráno zaznamenala stanice Jelení v Krušných horách, kde bylo minus 2,8 stupně. 14-letí a 15-letí už nebudou moci v Německu pít alkohol ani za přítomnosti rodičů. Příslušný návrh zákona schválila vláda, teď ho ještě musí odsouhlasit poslanci. Od 14 let mohli dosud mladí v Německu pít pivo, víno a sekt, pokud u toho byl zákonný zástupce. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
4: Krásná, příjemná letní středa. Teploty kolem 25 stupňů, obloha skoro bez mráčku, až na nějakých pár lehkých mraků na Moravě, a to hlavně severní. Jinak přes noc to klesne asi na průměrných 11, takže relativně chladnější noc, než jsme byli zvyklí poslední dobou, ale čtvrtek už zase bude teploměr ukazovat něco kolem 30, a to hlavně na Plzeňsku, jinak bude spíš kolem 28 stupňů. Možná bude nějaká vysoká oblačnost na severu Čech a taky na severu Moravy. Možná bude trochu foukat vítr, ale každopádně pořád pokračujeme v takovémhle krásným příjemným létě.

0: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
1: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
2: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na cestách. Na směnici 30 u Chabařovic se srazily dva osobáky, zatím tam kolona nevypadala, ale to už se mohlo klidně změnit. Pak tady mám ještě dvě nehody hlášený z Pražského okruhu. Jeden je přímo na exitu 59, je tam sobě nákladák s osobákem a další na 62. kilometru ve směru na D10. Tam je v sobě zase osobák s dodávkou, pozor na to. Na směnici 141 je odstavený nákladák u Volár přímo, pozor tam na kolonu, už se tam docela dost pěkně štosuje.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
3: Rokový odpoledne je tady, máme 15 hodin odpoledne a ještě 4 minuty. K tomu Kuba Vaňas a Petr Janda jsou právě tady, no a můžeme to rozjet.
2: Já bych to rovnou rozjížděl, ale už máme 4 minuty po celý, tak pojďme na to. Čekají nás Rammsteini, taky Beast in Black a jejich Highway to Mars, ale jako první tady na rokovém odpoledni zazní Aleš Brichta a American Ball.
1: Rock Radio.

0: Manowar Fighting the World. Proti celému světu bojuje kapela Manowar právě teďka na Rock Rádiu, 15 hodin a 20 minut k tomu. No a není to ani půl hodiny, co jsme tady slyšeli Pomeranč od Tří sester. A tak jsem si říkal, co kdybychom dneska rozdali nějakou radost a taky nějaký lístky na Tři sestry. Co ty na to?
1: Ale on je to docela dobrý nápad, oni mají 22.8. koncert na Točníku na fotbalovém hřišti. A my se tady tak jako na stole válej dva lístky, tak já si myslím, že bychom je mohli někomu z našich posluchačů dát třeba. Oni si otevřou totiž Facebook a rozpráv nám tam napíšou, proč tady ty lístky dát právě, proč bychom tady ty lístky měli dát právě jim, tak bychom jim také tak třeba za hodinku mohli poslat. Co ty na to?
0: To vlastně zní strašně jednoduše. Já vím, že když občas náhodou poslouchám nějaký jiný rádio, takže tam po těch lidech chtějí třeba, já nevím, jako odpovídat na nějaký záludný otázky, víš, nebo vyplňovat nějaký formuláře, takovýhle věci. A já si říkám, proč prostě ty lístky těm lidem nedají? Vy tím nic neudělali. Takže vy jste nám nic neudělali, takže my vám ty lístky prostě dáme, otevřete Facebooky a tam nám na profilu napište do zprávy, proč by měli jít právě vám, jak jste právě slyšeli, a my vám teď posíláme další muziku.
1: Čeká vás Good Charlotte, taky Kabát, anebo Soul Asylum, tak ať se vám to celý píše líp.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
6: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
9: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
13: Do Víravy v pátek 21. srpna vyrazíš určitě rád. Na kapely Harley, Komunál, Panoptiko, Alkehol a Pousatej had. Harley, Komunál, Panoptiko, Alkehol a Fousatej had ve Víravě 21. srpna od 17 hodin. www.vírava-lednýparket.cz.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum vsadí na modernější metal. Jedničku mají Avenged Sevenfold s deskou Life is but a Dream z roku 2023. Dvojku dostali Bad Wolves a album Nation z roku 2019. Nebo můžete zvolit Parkway Drive a desku Darker Still z roku 2022. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Good Charlotte a jejich pecka Actual Pain právě teďka končí na Rock Rádiu v 15 hodin 36 minut a my jsme se tady s Kubou teďka dozvěděli docela dost zajímavou zprávu, kterou si myslím, že fanoušci Rock Rádia dost ocení. Totiž dneska večer v Jones Beach Theater je koncert Deep Purple a možná se tam objeví dneska někdo speciální.
1: Je to bývalý kytarista, který v podstatě stál na začátku kapely Deep Purple, Richie Blackmore. Ve svých 81 letech naznačil, že by si mohl přijít aspoň na přídavek, že jako nechce klukům lézt do zelí, nechce jako rušit celý koncert, ale že si možná zahraje přídavek, což znamená, že to bude poprvé po více než 30 letech, po 33 letech, co si vlastně zahraje Richie s kapelou Deep Purple.
0: Je to tak, on s nima úplně začínal jako kytarista, potom s nima hrál až jako do nějakých, do začátku 90. let, ale potom prostě už se to jako nestalo. Pak hostoval ještě na jednom koncertě v roce 93.
1: On vlastně pak někdy v 74. odešel z té kapely, protože se to nějak jako změnilo, s Ianem Gillenem se úplně neschodovali, jakou hudbu by měla hrát, že jo, pak se k ním zase vrátil, no prostě
0: tak.
1: Takový to, ale vypadá to, že teďka mají vztahy úplně jako výborný a samozřejmě jako Richie Blackmore, no teď je mu 1,80, má svůj projekt Blackmore's Night se svojí partnerkou Candice, že jo, taky samozřejmě Rainbow, že jo, s DM měli, to je prostě jako geniální člověk, takže ano. Já nevím, jestli nás poslouchá někdo, kdo tam třeba jde, ale prosím vás, dejte nám vědět, jestli tam náhodou jdete, dejte nám vědět, jaký to bylo.
0: Rozhodně doufám, že se tam doopravdy objeví, protože myslím, že to bude výborný zážitek, ale teďka už nás čekají další zážitky tady na Rock Rádiu a na Rockovým odpoledni. Třeba Lucie s jejich Amerikou, taky Rolling Stones s jejich novou peckou In The Stars, anebo Guns N' Roses a Don't Cry.
2: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
5: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
7: Oba.
9: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
11: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
12: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
11: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
13: Rock Radio, co se děje?
14: Léto pokračuje a o koncerty a festiáky rozhodně není nouze, tak tady pár tipů. V pražském vagónu si v pátek 14. srpna dáme Ozzyho Osbourna a Black Sabbath v podání Revivalu. V sobotu tam pak přijde na řadu Nirvana Revival. 15. srpna se odehraje v Ořechu u Prahy festival amatérských kapel. Objevit něco novýho můžeme na louce za Sokolovnou. Osmiročník festivalu Rock in Močál nás čeká v sobotu 15. v Močedníku, kousek od Českého Brodu. Zahrají Duhaj, Nikde nikdo, Arva, Laters a Telegraph Rock. A ještě jeden tip směrem na Nymburk. Výkvy v parku slaví v sobotu 15. 45 let kapela Turbo. A jestli je chcete v tomhle regionu vidět, tak tohle je vaše šance. Nikde jinde v širším okolí totiž Turbo už nevystoupí. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
13: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagry, brds.cz.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 30%.
4: Happysport.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
7: Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Už jen pár hodin zbývá do zatmění slunce. Z Česka bude pozorovatelné jako částečné, ale bude velmi výrazné. Měsíc při západu zakryje až 87% slunečního disku. Jak se podívanou užít bezpečně, poradí astronom Petr Horálek.
8: V tomto ohledu se tak nějak nejvíce doporučuje mít speciální filtr. Dá se zakoupit třeba na hvězdárně, a nebo svářecký filtr stupně 14 nebo vyšší. Doporučuji ten filtr používat, protože skutečně delší pohled do sluníčka může vážně a trvale poškodit zrak.
7: K pozorování zatmění rozhodně nepoužívejte obyčejné sluneční brýle, CDčka ani diskety. A ještě doplním, že v noci bude také možné pozorovat meteory z roje Perzeid. Silničáři začnou v pátek s opravou D10 mezi Kosmonosy a Bezděčínem na Mladoboleslavsku. Levá část dálnice získá nový povrch. Práce na skoro 4-kilometrovém úseku mají být hotové 5. října. V příštích dnech dorazí do Česka přes 10 000 balení chybějícího léku na rakovinu prsu. Některá balení tamoxifenu už jsou dostupná v lékárnách, další dodávky jsou zajištěné i na podzim, uvedlo to Ministerstvo zdravotnictví. V Řecku v souvislosti s požáry zadrželi od začátku roku už přes 280 lidí. Naprostou většinu kvůli způsobení požáru z nedbalosti, 29 kvůli úmyslnému založení. Řecko kvůli nebezpečí vzniku požáru zůstává ve stavu nejvyšší pohotovosti. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
9: Rock Radio, počasí.
10: Dneska máme venku úplně jasno po celé České republice, akorát na severu, hlavně v horských oblastech se nějaký ten mrak může objevit, ale určitě bez deště. Venku je docela příjemných 25 stupňů momentálně v průměru, večer nám to padne asi na 11. Zítra nás bude čekat opět jasno po celé České republice, akorát na severu Čech a taky na severu Moravy bude poměrně dost silný vítr. Jinak zítra teploty kolem 28.
2: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
9: Rock Radio, doprava.
11: Pojďme se podívat, jak to jezdí. Na silnici 14, která vede z Ústí nad Orlicí do Český Třebový, tak právě na příjezdu do Český Třebový se stala nehoda, takže si tam dejte pozor. Na silnici 68, která vede od Jablunkova na dálnici 48, tak právě na nájezdu na D48 bourali dva osobáky, tak si tam dejte pozor, projíždějte opatrně. A v obci Svratka, která leží tak na půl cesty mezi Žďárem nad Sázavou a Skutčí, tak tam právě přímo uprostřed obce Svratka bourala dodávka s osobákem, na místě zasahou záchranáři, radši to nějak obět.
12: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Radio. Rokový odpoledne.
1: 16 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě hezky najíždí do svojí druhý hodinky. Kuba i Petr jsme za mikrofonem a dneska tady pro vás zase máme dva lístky, tentokrát na Tři sestry 22.8. na Točínku.
2: Je to tam opravdu krásný prostředí, určitě doporučujeme, kromě Tří sester tam taky budou dvě další jejich ještě sestry, takže těch sester tam bude pět vlastně. No chci tím říct, že mají sesterský kapely EE, samozřejmě a taky kapela Degradace. Ty tam budou taky, takže hned tři kapely a to všechno, no chtěl jsem říct v ceně jednoho lístku, ale vy nemusíte platit nic, vy ty lístky dostanete od Rock Rádia, když nám napíšete na Facebook do zprávy, že vy byste je chtěli, přidáte tam telefonní číslo a není co řešit.
1: Takže prostě ať se vám to píše líp, tak vám teďka pustíme další muziku, protože tý není nikdy dost. Čeká nás třeba Ozzy a jeho Mr. Crowley, taky Biffy Clyro, anebo Nightwish, který si přeju, aby měli anděla.

0: Snad nám odpustí, Miloš Dodo Doležal. No, ta pecka se mne snad odpustíš a nehrajeme ji náhodou dneska, totiž právě Miloš, právě Dodo slaví 60. narozeniny.
1: My mu přejeme samozřejmě všechno nejlepší, doufám, že dneska všichni vytahujete šátky a okamžitě si je teďka vážete na hlavě, na jeho počest, a nebo taky třeba vyrážíte někam na motorku, on je totiž docela dost velký milovník. Ostatně o tom si taky můžete poslechnout na našem novém videu, který jsme právě teďka vydali na našich sociálních sítích Rokovýho rádia, ať na Instagramu nebo na Facebooku, jsme tam s Kubou natočil něco zajímavého o tom.
0: Dodo je samozřejmě známý svojí solovou tvorbou, ale taky je spojený nerozlučně s kapelou Vitacit, kde působil mezi 85. a 91. rokem a pak vlastně ještě dál koncem 90. taky hrál s Pražským výběrem, no ale jak říkám, hlavně asi jeho ta solová tvorba je taková jako hodně známá. Já si dokonce pamatuju, že když mi bylo takových 13, tak jsem na něm byl v Kadani v Orfeu. Hezky. A právě mě to hrozně bavilo. Myslím si, že on snad v jednu chvíli hrál nějakou písničku od Hendrixe, pak hodil tu kytaru na zem a hrál na ní jako, že na ní šlapal a kopal do ní, ale pořád to jako dělalo prostě hudební zvuky jako v podstatě. Takže to bylo opravdu hodně dobrý, zanechalo to ve mně hodně silnej dojem. Jako super.
1: A on se asi chtěl dokázat to, že prostě hudba je doopravdy ve všem, že jo?
0: No jasně, i v nohách prostě. I v nohách, to je důležitý.
1: Prostě,
0: no. Hudba je samozřejmě taky v další čtvrthodině, čekají na škoři, taky škorpioni, je to takováhle bezobratlá záležitost. A když už jsme u těch zvířátek, tak si dáme i Whitesnake, co?
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
9: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
8: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
10: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
11: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
12: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
13: Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Noví Škvoři začerstva zní na Rock Rádiu. Tahle ta pecka, která vyšla jenom pár dní zpátky, tady teďka zrovna byla na Rock Rádiu v 16 hodin a 36 minut. No a za chvilku se dozvíme, kdo pojede na točník na Tři sestry 22. srpna.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
6: Oba.
8: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
9: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
10: Zach Wild a jeho Black Label Society.
9: Veselá parta Aylstorm.
10: I Američané Savatage a Testament.
9: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
10: To je festival Rock Castle.
9: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
11: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
12: Vyslev se na to, Franto!
13: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
15: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
16: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
15: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
17: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
18: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio.
1: Po malý pauze jsme zpátky a nejsme tady s Kubou sami. Je tady totiž s náma Tomáš, který od nás dneska dostává dva lístky. Nazdar, Tomáši.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak prosím tě, hnedka se tě musím zeptat, ptáme se na to všech. Bude to první koncert Tří sester, anebo už jdeš po několikátý?
2: Ne, pravidelně.
1: Hezky. Takže koukám, že lístky skončily v opravdu správných rukou. Ty jsi ještě psal, že to máš docela blízko, viď?
2: Jo, mám to hned za barákem, takže super.
1: Hezky, takže nebudeš muset poslouchat s otevřenýma oknama, ale půjdeš hezky do areálu, že jo?
2: Tak, výborně. Já bych asi stejně šel, ale tohle to je super.
1: Hele, a prosím tě, koho budeš brát sebou?
2: No, asi vemu přítelku, aby to bylo v pořádku.
1: Hezky. Tak to doufám, že bude mít velkou radost. Já jsem koukal, že ty máš dokonce i nějakou prodejnu tam, viď?
2: Jo, mám.
1: Já jsem koukal, že s rybářskýma potřebama, že jo?
2: Ano.
1: No tak super. Tak prosím, tam radši sebou neber žádný pruty, aby se nikomu nic nestalo.
2: No ale určitě ne.
3: Je vidět, že dobře chytáš, protože teď si právě chytnul dva lístky, takže prostě jako dneska úspěšný den.
2: Výborně, tak moc krát děkuji.
1: Tomáš, ty máš vůbec začátí přivat to s přítelkyní pořádně užijete, když tak nám pak pošle nějakou fotku, jak jste si to užili a zase se někdy ozvi, třeba pro tebe budeme něco mít.
2: Určitě, moc krát děkuju.
1: Tak jo, měj se hezky, ahoj.
3: Čau, někdy na tačinku, nazdár.
2: Jasně, díky, čau.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rok.
3: Je pravda, že lístky na Tři sestry nejsou žádný čudly, takže tohle rozhodně zpátky Tomáš házet nebude. No ale každopádně vy, jestli jste dneska na tu svoji návnadu něco nechytili, tak určitě to můžete zkusit zítra nebo taky pozítří, protože na Tři sestry rozdáváme celý týden. Teď ale rozdáváme další rockovou muziku, budou Green Day, Panoptico, Alter Bridge, anebo teďka, jako kdo nepoznal, tak ať rovnou to přepne, tohle jsou přece Kysáci.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.

0: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AUportál.cz.
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.
2: Rock Radio. Zprávy.
3: Posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. V Evropské unii začínají platit nová pravidla pro obaly. Týkají se firem i obchodníků. Cílem je snížit množství odpadu a taky škodlivých látek. Mezi první změny patří omezení tzv. Věčných chemikálií v potravinových obalech. Lidí v exekuci v Česku dál mírně ubývá. Na konci prvního pololetí jich bylo téměř 590 tisíc. Meziročně to je přibližně o 17 tisíc méně. Vyplývá to z aktuálních údajů mapy zadlužení. V třeboňských rybnících vyschla už třetina vody. Situace je podle rybářů kritická. Kvůli suchu začaly předčasné výlovy některých rybníků, protože ryby by jinak uhynuly, jak potvrzuje ředitel třeboňských rybářů Vladimír Kukačka.
4: Některé ty rybníky, hlavně ty menší, které právě mají už jako kritický nedostatek vody, a my ho vyhodnotíme s nějakým předstihem, že už by mohlo dojít k nějakému zdravotnímu ohrožení, tak se snažíme ty obsádky, ty ryby odlovit, přesunout do nějakého rybníka, který ještě nějakou tu trochu vody má. Jsme teda museli už asi u 10 rybníků přikročit k dovylovení těch ryb.
3: Podle Kukačky třeboňské rybníky za týden ztrácí skoro 3% celkového objemu vody. Lidé se mohou zapojit do výzkumu zdraví půdy v evropském projektu ECHO. Na Technické fakultě České zemědělské univerzity v Praze si můžete po předchozí domluvě vyzvednout testovací sadu, prozkoumat půdu třeba na své zahradě a data poskytnout vědcům. Cílem projektu je s pomocí veřejnosti zmapovat až 16,5 tisíce lokalit v Evropě. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
5: Máme prakticky jasno nad Českou republikou, to znamená, že za hodinu a čtvrt, ne za dvě a čtvrt hodiny budeme krásně moc pozorovat zatmění slunce. Máme asi 25 stupňů, velmi příjemný na letní posezení. V noci se teplota sníží asi na nějakých 11 stupňů v průměru a zítra bude tak o 3 stupně v průměru tepleji než dneska, to znamená, bude to někde kolem 28 stupňů. Na Plzeňsku by mohla padnout 30, naopak třeba ve Slezsku bude 25 a s oblačností to nebude nějak hrozný, možná nějaká vysoká oblačnost na severu Čech a taky severu Moravy, ale jinak krásný, příjemný letní den.
6: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
2: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
5: Pojďme se ještě podívat, jak na to vypadá na silnicích. Na silnici 23 u Jindřichova Hradce jsou v sobě dvě auta, díky bohu ale bez zranění. Další nehodu mám z prostřední Bečvy, na silnici 35 jsou taky v sobě dvě auta a pohybují se hodně lidi na vozovce, prosím vás, radši sundejte nohu z plynu. Na silnici 38 u Poděbrad jsou v sobě opět dva osobáky, také ale díky bohu bez zranění. No a kolonu najdete určitě na začátku silnice 68 směrem na státní hranice. Nehoda dvou osobáků a už se tam pěkně štosuje.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
5: 3 minuty po 17. rokový odpoledne jede dál. Kuba, Vaňas i Petr Janda jsou na místě a mě už nezbývá, než jenom zaspívat na na na na na na na na na na na.
7: Chápu, kam ti míříš. Kláry mají totiž dneska svůj svátek. My jim přejeme samozřejmě všechno nejlepší. Klárek znám, ale strašně moc teda. To bych ani nevyjmenoval snad ti.
5: Určitě ne, nebudeme to vyjmenovávat, protože to bychom tady byli samozřejmě dlouho. Jsme tady spíš kvůli muzice, ale právě všem klárkám, který nám poslouchají, a nebo všem, který vy máte rádi, naši posluchači, tak bychom chtěli věnovat tyhle ty krásné věci. Máme tady třeba Deep Purple, už jsme se o nich bavili, dneska hrajou, že jo, zase s Richiem Blackmorem, tak si je samozřejmě zahrajem. Bude taky Dio, Rainbow in the Dark, no hele, zase prostě tady máme toho Richieho. Grayson a vzdálená, úžasná věc, no a teďka Powerwolf, We Drink Your Blood, právě teď na Rock Radio.

0: Purple, tahle ta absolutně jedinečná záležitost dohrává na Rock Radio Smoke on the Water, 17 hodin 20 minut a my bychom vám teďka rádi připomněli, že jestli chcete s celou vaší partou vyrazit na festák, tak se nám ozvěte a ideálně nám pošlete fotku.
1: Nejenom tak na nějaký ledajaký festák, jedná se o Rockin' Slavkov, kapely jako Trautenberg, Kokotminit, Koblížci, Horký že slíže, anebo taky headlineři Traktor, tam budou právě taky a vy tam u toho můžete být taky. Pošlete nám fotku vaší rokový party, na náš mail studio@rokovyradio.cz a my vám ve čtvrtek vám do 3 hodin, na to máte čas, vybereme jednu partu z vás, která dostane od nás 10 lístků teda ten festiák.
0: Tak jsme zvědaví, budeme to kontrolovat, těšíme se na vaše partičky. Už teď jsme nějaký fotky viděli, vypadá to, že bude opět, chtěl jsem říct, silný ročník, ale prostě silný týden a těšíme se, kdo z vás teda vyrazí na Rockin.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Teď už ale pokračujeme Nirvánou, kapelu Placebo a nebo Terapie, ať je pohoda.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
8: Vše pro bagr.cz.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
10: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
11: Tamta mi duní, kous stoupá.
12: Trutnov, potr všech festiáků.
11: 13. až 16. srpna.
12: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými dravami. Týpí, indiáni, hvězdárna bohoslužby a kozáka tam.
11: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůží.
13: Zdravím vás jako náčelník.
14: Já taky budu tam.
15: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je

0: Nirvana a jejich pecka About a Girl právě teďka dojíždí na Rock Radio. No a už to bohužel značí pomalu, ale jistě konec rokovýho odpoledne. Ale nemusíme nějak smutnit, protože asi tak za hodinku nás bude čekat, nebo za dvě hodinky nás bude čekat docela dost zajímavý úkaz.
1: No necelý asi, no, ono je to v 19 hodin a 18 minut by mělo být vlastně skoro úplný zatmění slunce, to znamená, že měsíc se dostane před slunce, takže ho prakticky zakraje a budeme ho moc sledovat, ale jenom jako důležitá věc, jo, prosím vás, ať vás ani nenapadne koukat na to pouhým okem. To jako vůbec ne. Jako že třeba teď ještě svítí sluníčko, taky byste se nekoukali přímo do slunce, to byste si mohli tak vypálit sítnici nebo něco. Takže určitě nějaký filtr, ani sluneční brýle vlastně nejsou dost. Jako třeba svářecký brýle, když máte doma. No, tak jenom abyste jako o to nepřišli, ale abyste taky nepřišli o zrak.
0: On jako díky bohu, že Kuba se takhle vášnivě stará jako o náš zrak všech. Protože já jsem tady Kubu říkal, jo, já se na to půjdu koukat, a on, no ale doufám, že máš brýle. A doufám, že nepůjdeš jen tak, když si vypálíš oči.
1: No jasně, tak ono, já vím, že jako v rádiu nejsme vidět, ale pořád musíme vidět na ty čudlíky, co tady mačkáme, takže potřebujeme na to vidět, tak jenom taky myslím na vás, no. Jako takhle, někde psali, že ve chvíli, kdy je to opravdu zakrytý, tak se na to chvilku očima dá koukat, ale to vám přece nemůžeme tady říct, jako ať na to koukáte očima. Mohlo by to být nebezpečné, takže chraňte si zrak, ale užijte si tu podívanou, protože se to děje jenom jednou za dlouho.
0: My ještě na chvilinku ochráníme vaše uši, protože mi jasný, že už má jako trošičku deficit té rockové muziky, takže vám dáme ještě Lordy, taky Amorphis, anebo Rybičky, který vás čekají teď. Kuba tady dneska zůstává na rok na přání, takže jak by řekl kapitán.
2: Volejte, pište!
0: A já se s váma uslyším zase zítra od 3 do 6. Tak čus!
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Tlačíš?
8: Tlačím, ale moc to nejde.
7: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
8: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
7: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
9: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
10: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
11: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
12: Ne. Pojede se autem.
11: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
12: Chevrolet Corvette,
11: Camaro Bumblebee,
12: Ford Mustang GT,
11: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
12: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
11: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
12: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
15: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
14: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
16: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Léto pokračuje a o koncerty a festiáky rozhodně není nouze, tak tady pár tipů. V pražském vagónu si v pátek 14. srpna dáme Ozzyho Osbourna a Black Sabbath v podání Revivalu. V sobotu tam pak přijde na řadu Nirvana Revival. 15. srpna se odehraje v Ořechu u Prahy festival amatérských kapel. Objevit něco novýho můžeme na louce za Sokolovnou. Osmiročník festivalu Rock in Močál nás čeká v sobotu 15. v Močedníku, kousek od Českého Brodu. Zahrají Duhaj, Nikde nikdo, Arva, Laters a Telegraph Rock. A ještě jeden tip směrem na Nymburk. Výkvy v parku slaví v sobotu 15. 45 let kapela Turbo. A jestli je chcete v tomhle regionu vidět, tak tohle je vaše šance. Nikde jinde v širším okolí totiž Turbo už nevystoupí. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Je 10

0: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
1: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mevelix. Buďte in.
4: Celý den plný roku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory Mius SRO, Galva a Gemini.
5: Potřebujete dětské kolo?
6: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Raskal
6: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 30%.
6: Happysport.cz.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: začne zhruba v 19.19, maximální fáze nastane ve 20.10. Počasí nám bude hrát do karet, na celém území republiky má být jasno. Nezapomínejme ovšem na dostatečnou ochranu očí, jinak nám hrozí poškození zraku. Chmelaři letos očekávají podprůměrnou úrodu i horší kvalitu. Dnes to uvedl předseda představenstva Svazu pěstitelů chmele České republiky Jiří Smetana.
1: Sucho, který je katastrofální v letošním roce a který je bezprecedentní, tak napovídá to, že ta letošní sklizeň bude velice špatná, zřejmě jedna z nejhorších v posledním období. A to, co se týká výnosů, hektarových výnosů, tak hlavně alfa hořkých látek, které určují kvalitu chmele.
0: Doplním, že chmelaři odhadují úrodu až o 20% nižší oproti průměru. V ceně piva se prý ale menší úroda neodrazí. 4 lidé se odpoledne zranili při nehodě autobusu u Třeboně na Jindřichohradecku. Vozidlo narazilo do stromu. V nemocnici skončil řidič se středně těžkým poraněním hlavy a hrudníku a jeden nezletilý s lehkým poraněním. Další dva nezletilé záchranáři ošetřili na místě. V sobotu začíná v Plzni festival Sportmánie, největší sportovní akce pro veřejnost. V parku za obchodním centrem Plaza se představí bezmála stovka sportovních klubů či spolků. Děti, mládež i dospělí si budou moci zdarma vyzkoušet různé sporty. Festival potrvá do 23. srpna. Tolik zprávy, hezký večer.
2: Rock Radio, počasí.
3: Máme pořád jasno, máme pořád 25 stupňů a vypadá to, že těch pár mraků, co se objevuje třeba na severu Moravy a taky severu a severovýchodě Čech, takže ty nás již brzy opustí. Teploty přes noc budou někdy kolem 11 stupňů, takže trošku chladnější noc, než jsme byli zvyklí v poslední době, ale já nevím, jak vám, mě se třeba mnohem líp spí. Zítřek, tak to bude prakticky úplně bez mráčku, obloha prakticky vymetená. Teploty budou o poznání, nebo tak o něco budou vyšší, než byly dneska. Bude to někde v průměru mezi 28 stupni a možná 30. 30 by měla padnout na Plzeňsku a teď na to koukám, že taky na Ústecku, nebo aspoň prostě na severozápadě Čech, tak uvidíme, snad to vyjde. Vlastně i pátek vypadá velmi krásně.
4: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
2: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio Doprava.
3: Ještě se podíváme na cesty. V Brně na Svatoplukově ulici se srazila dodávka s osobákem a ještě spolu vjeli do zábradlí. Teď se to tam řeší, tak než se to tam vyřeší, určitě můžete počítat s nějakým zdržením. My už jsme ve zprávách slyšeli o té nehodě, která se stala u Jindřichova Hradce, ale v jižních Čechách se toho děje trošku víc. Třeba přímo příjezd do Vodňan od Strakonic, tak tam je blokovaná silnice kvůli následkům nehody dvou osobáků. Dokonce se tam odehrálo i nějaký zranění, nic příjemného, takže si tam radši opravdu držte oči na stopkách. No a pořád ještě jsme na jihu Čech, v Písku na Zborovské ulici se srazili taky dva osobáky, tam by to snad nemělo být nic strašného. I tak ale dobrý pozor na cestu.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock napsání.
3: Je to tak, rok na přání, právě teď startuje, máme 18 hodin a 3 minuty k tomu, jestli jste si právě teď zapli vaše přijímače, tak moje jméno je Kuba Vaňas, určitě se známe z odpoledního vysílání a já doufám, že jste nažhavený na ty věci, které si teďka zahrajeme. No oni totiž hrajou z vaší režie. Vy mi napíšete, a to už na e-mail studio@rokovidadio.cz, nebo si můžete otevřít vaše Facebooky a do zpráv Rock Rádia mi napsat, jaký pecky byste si chtěli nechat zahrát a třeba komu to chcete věnovat, nebo pro koho to bude, nebo nějaký speciální poselství, který chcete tady v rádiu vzkázat. No a nebo samozřejmě se těším taky na vás, co mi budete volat do studia na 725-844-424. Takhle zní to číslo, všechno se to děje tak, jak se to děje vždycky, takže vy jste na to zvyklí. No a teď si myslím, že už nezbývá nic, než to prostě vykopnout, pustit nějakou muziku. Tak dáme si třeba Aerosmith a jejich Amazing. No a za chvilku bude Hvězdář od UDG a ten bude pro Lucku. Ona slíbila, že zůstane díl v práci, když to zahraju, tak jsem zvědavej.

ztrácíš se před očima, rosteš jen ve vlastním stínu, každá další vina odkrývá moji vinu. Ztrácíš se před očima, rosteš

To byly starý dobrý UDGčka, jejich Hvězdář, jedna z jejich prakticky nejznámějších záležitostí a pamatuju si, když jsem se učil na kytaru, že to byla naprostá povinnost naučit se tyhle ty akordy. Myslím si, že tam byl hámol, což trošku stěžuje výkon začínajícím kytaristům, ale samozřejmě o to větší motivace se do toho pouštět. Krásná věc, teďka právě dohrála na Rock Radio, máme 18 hodin a 11 minut k tomu. No a teď se pouštíme už do takových trošku tvrdších vod. Myslím si, že teď trošku přitvrdíme a to jak v případě těch architektů, který přijdou za chvilku, jejich loňská pecka Landmines už se blíží, ale v tuhletu chvíli vlastně začíná jedna z takových těch naprosto zásadních věcí od Iron Maiden, jmenuje se Two Minutes to Midnight. I když máme teprve kousek po šestý, tak už skoro máme půlnoc na Rock Radio. Tahle ta záležitost je od Tomáše pro jeho milou Páju a píše se tady, je to pro ní, aby si připomněla Hradec, tak hádám, že se asi jedná v Rock for People, že jste tam asi byli spolu, tak snad jste si to užili a snad si budete užívat Iron Maiden i právě teď na Rock Radio.

0: Architekti, tak ty tady zanechali pár nášlapných min a my jsme na všechny šlápli a prostě tady byla na Rock Radio pořádná rána. V 18 hodin a 21 minut. Tahle ta loňská pecka dozněla teďka éterem, no a my si za malou chvíli dáme Offspring, All I Want, další taková pěkně energická věc na středeční podvečer. Jestli třeba ještě dneska někam vyrážíte a teď myslím, ať už na cesty, anebo třeba někam ven za zábavou, za písničkou, tak doufám, že vás pěkně rozproudí. No a za malou chvíli bude taky Vítr a mrak, věc od Miloše Dodo Doležala. Jak moc dobře víte, nejenom z vysílání, ale taky z našich sociálních sítí, on dneska slaví svoje kulatý 60. narozeniny a právě Aleš z Trenčína mi napsal, že právě Dodo je jeho velký vzor, protože se Aleš učí na kytaru, takže moc rád hraje jeho písničky. No a tuhle tu by dneska rád slyšel a věnoval jí nejenom Dodovi k narozeninám, ale taky všem posluchačům Rock Rádia, taky mě, no a samozřejmě všem, kdo milují Dodovou muziku a taky všem, kdo se učí na kytaru. No hele, velký, krásný věnování od srdce, no tak to se poslouchá samo, takže Offspring a Dodo už za chvilku.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, bardos.cz.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
8: Oba.
10: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Vítr a mrak právě teďka dohrál od Doležala, který dneska slaví 60. narozeniny. Doufám, že jsme udělali radost nejenom Dodovi, ale taky Alešovi, který si to přál z Trenčína. Zdravíme do Trenčína a jsme rádi, že posloucháš i z takovýhle dálky. Posouváme se dál. Před malou chvílí mi volal Vláďa z Tábora a říkal mi, že by rád zahrál takovou tu pohřební od kapely Hym, aby se jeho přítelkyně Renata rozveselila. No tak Renatko, já doufám, že co nejdřív budeš mít zase úsměv na tváři, že si s Vláďou třeba i na tuhle pěcku zatančíte nebo zaspíváte spolu, no a že se budete mít co nejkrásněji. Tak tohle to míří právě k vám, no a za malou chvilku taky Creed a jejich pecka Rain.

0: Když nám neprší v Česku, tak si musíme ten rain neboli déšť pustit aspoň tady na Rock Rádiu. Máme něco před 6:45 a tohle byla kapela Creed. Jejich záležitost z roku 2009 teďka dohrála. No a za malou chvilku se ozve velikánská rána. Připravte se na to. Nebude to nic, co by třeba znělo od někud zvenku. Ne, pořád to bude tady na té frekvenci a bude to pořádný TNT. To se totiž blíží od AC/DC, takže doufám, že se na to těšíte. No a chvilku potom bude Die Happy, tahle ta skvělá německá formace v čele s naší skvělou českou Martičkou Jandovou. Tak to bude pro Lucku, která je naše velmi věrná posluchačka. Tak tě, Luci, moc zdravíme. Je to pro ní, je to pro nás, je to pro všechny posluchače. Díky, že posloucháš, díky, že píšeš. Doufám, že se máš nádherně, že si užíváš tenhle krásný sluneční den. No a že si taky užiješ zatmění, jestli budeš koukat. Měj se krásně. No a tady máme teda AC/DC a Die Happy.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Rodinný dům v Lesné na Tachovsku za 4 miliony 690 tisíc. Rodinný dům v Málkově na Chomutovsku za 3 miliony. Rodinný dům v Mnichovicích Praha Východ za 8 milionů 490 tisíc. Byt 2 plus 1 v Benešově nad Ploučnicí za 2 miliony. A byt 3 plus KK v Herálci na Vysočině za 8 milionů 190 tisíc korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
10: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
11: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
10: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
12: Páchnoucí klimatizace po zimě?
13: V autě 40 stupňů?
12: To nechcete.
13: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
12: Jsme tu pro vás.
13: Klima Express.
12: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
13: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
12: Skočte si nakoupit.
13: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
12: Objednejte se na
13: klimaexpress.cz.

Big Boy dohrál na Rock Rádiu. Tahle ta věc od Die Happy se snad nikdy neoposlouchá. Je to taková krásná, energická věc, takže jestli jste si stejně jako já právě teďka zatancovali a máte pocit, že by v roku na přání se teďka mohlo na chviličku jako odpočinout, dát něco třeba pomalejšího nebo klidnějšího, tak vlastně nevím, jestli vás spíš zklamu nebo potěším, protože žádná taková věc se nekoná. To si pusťte nějaký jiný rádio, kde hrajou klídek. Tady hrajeme rockovou muziku a rocková muzika je nejlepší, když pořádně šlape. Takže teď samozřejmě následuje skladba Take Me Out od kapely Franz Ferdinand. Tahle věc, já se přiznám, že jsem ji vlastně nějakou chvíli neslyšel, ale vždycky, když ji slyším, tak je to prostě absolutní vlastně extáze, musím říct. Opravdu prostě člověk si tak jako hejbe hlavu, i když nechce. No a tohle to je pro Lenku, ta se totiž pomalu začíná učit na zkoušky, co má v září. Tak já doufám, Lenko, že ti všechno krásně vyjde, že se budeš učit. A jsem teda na tebe zvědavý, jak se budeš učit při této písničce, protože to rozhodně není nic lehkýho. Vsadím se, že budeš spíš tak jako tancovat, ale ono to může být lepší. Aspoň se prokrvíš, že jo, prokysličíš krev a bude ti to pak líp do hlavy, tak snad tenhle ten recept zafunguje. Takže tady je Franz Ferdinand a za chvilku taky Shinedown a jejich Asking for it.

Na dílka, myslím si, že máte opravdu výborný vkus a dneska ještě tak nějak obzvlášť, nevím, jestli to blížící se zatmění ve vás vyvolává nějaký speciální chvíjení. Každopádně já myslím, že už není čas to dál zdržovat. Myslím si, že teď už si můžeme pustit toho Bon Joviho Born to be my baby. No a hned potom následuje Dan Landa a Muži z padáky, je to pro Klárku, ta mi psala, že no nemusela mi to psát, ona má dneska svátek, já jsem si samozřejmě všimnul, ale právě Klárce k svátku, tak zahrajeme právě Dana Landu, ona říkala, že teďka pojede na Hrady a že se právě těší, tady to je její oblíbená, tak doufá, že to zahraje. Já ti můžu říct, že jsem ho naživo viděl a myslím si, že to hraje, že to je součástí toho playlistu, který teďka jede, takže doufám, že si to užiješ. No a samozřejmě další pecky nás čekají už za chvilku, takže pojďme si užít teďka Dana Landu a taky Bon Jovi.

Amanda i jeho muži Spadáky právě teďka přistáli na Rock Rádiu. Máme těsně po 19. hodině a pokračujeme dál v roku na přání. Já jsem moc rád, že mi píšete, že mi voláte. Já jsem teďka právě koukal na zprávu od Richarda z Broumova, který mi napsal, že řídí a že má před sebou ještě dlouhou cestu. Teď akorát si užívá pauzu na pumpě. Mimochodem, já teda, když někam jedu, tak miluju pauzy na pumpě. To je prostě, je to takový rituál. Vždycky, když jedeme třeba s kapelou hrát na nějaký koncert, tak prostě musíme nutně, i když nikdo nepotřebuje třeba si odskočit, i když nemáme, jako máme s sebou všechno pití a takhle, prostě zastavit na pumpě je taková krásná rituální záležitost. Tak doufám, že budeš mít hodně zastávek, ale samozřejmě ne víc, než je potřeba. No prostě doufám ve zkratce, že ti ta cesta bude utíkat. No a právě Richard si přál nějakou takovou českou novější záležitost, na kterou si může pořádně házet hlavou za volantem. Tak Richarde, já jsem vybral Arakine a jejich předloňskou věc K zemi přibitej. Doufám, že se ti to bude líbit. Za malou chvíli nás čeká taky Foo Fighters, no a Linda Perry se svýma Four Non Blondes.

0: Four Non Blondes, Linda Perry a tahle ta záležitost s názvem What's Up. Máme něco po čtvrt na osm, no taky to znamená, že už máme teďka potom zatmění slunce, tak třeba mi napište, jestli jste to viděli, jak jste sledovali a jaký jste si vymysleli způsob sledování, čím jste si zakryli oči a jestli jste vůbec to stihli, anebo třeba jste to jako já bohužel trošku prokaučovali, no protože já tady takhle sedím, starám se samozřejmě o playlist, čtu si vaše zprávy a pouštím to, co si vy právě teďka přejete, takže jsem si to musel nechat trošku utíct, ale ono toho určitě bude plný internet, takže se podívám na nějaký fotky, kde to vlastně stejně uvidím líp, aspoň si nespálím sítnici. No každopádně teď už rozhodně budeme pokračovat v další rockový muzice. Dáme si Linkin Park a jejich Numb, jedna z mých oblíbených záležitostí od téhle skvělý nu metalový kapely, věc z roku 2003. No a hned potom bude Traktor a jejich Defenestrace a to si přál Robert. Robert sedí v Rajchu. On mi to teda psal už včera, že sedí v Rajchu a já jsem si nebyl jistý, jestli náhodou nesedí ve vězení. Tak prosím vás, není to tak, sedí v hospodě a poslouchá rock radio, stejně jako vy všichni. Takže tady jsme všichni jedna velká parta, od Německa přes Prahu až na Moravu a kdo ví kde ještě, takže tady jsou Traktoři, Linkini, pro Roberta a samozřejmě pro všechny z vás.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
6: Oba.
8: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
11: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
12: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
13: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

Tak tenhle ten nářez, to byla defenestrace, naprosto jasná česká specialita. A to nejenom ta záležitost od kapely Traktor, kterou jste teď slyšeli na Rock Rádiu, ale samozřejmě už samotná defenestrace jako pojem, tak to je český vynález. Jo, Češi vymysleli nejenom kontaktní čočky a kostkový cukr, ale samozřejmě i defenestraci jako takový speciální politický systém nebo takovou věc. No tak uvidíme, třeba někdy bude čtvrtá defenestrace, kdo ví, jak to bude. Každopádně teď určitě budou Dimitri a jejich Zítřek nám nikdo neslíbí. Jako musím říct, že tahle ta věc mě opravdu hrozně baví. Tahle ta bude pro Jirku Dopřerová a říkal, že je to pro všechny, kteří nestihli zatmění a protože byli v práci, tak já teda musím říct, že asi se tak jako trošku přidám do této skupiny. Taky úplně jsem nemohl tady ze studia někam vyběhnout ven. Tak pro všechny, kteří ale nemají zatmění uší, protože teď samozřejmě Dimitri a hned potom Akcepti a jejich Midnight.

0: Dohráli Akcepti, Midnight Mover, právě teďka na Rock Radio máme něco po půl osmí a já si myslím, že je čas se vrhnout do takového pomyslného finále tady roku na přání. Myslím si, že vlastně máme teďka už naplněný v podstatě všechny místa, kam by se vešly písničky, které si dneska přejete. Opravdu to byla dneska krásná nálož. Takže za malou chvíli nás čekají Disturbed a jejich verze známý záležitosti Sound of Silence, která samozřejmě je původně od Simona Garfunkla a Paula Simona. Teď se ale ji vychutnáme v podobě Disturbed, no a za chvíli Alice, právě pro Alici. Alice totiž dneska měla poslední směnu ve své práci, než bude právě střídat v působiště a půjde někam jinam. A myslím si, že to je vždycky taková jako krásná chvíle, kdy člověk může se vrhnout do úplně jako nových končin. Tak hlavně doufám, Alice, že se ti tam bude líbit a taky, že se ti budou líbit jak Disturbed, tak Alice.
1: Proležela se váma matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No, to by šlo.
3: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
8: Zach Wild a jeho Black Label Society.
7: Veselá parta Aylstorm.
8: I Američané Savatage a Testament.
7: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
8: To je festival Rock Castle.
7: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
9: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
10: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Dohráváme Alici a to tě trochu bolí. Tohle bylo pro Alici. Doufám, že si na novém pracovním místě budeš užívat a že tě to tam bude bavit. Každopádně rok na přání už se pomalu blíží ke svému konci, tak já doufám, že jste si to dneska užili. Já jsem si to užil rozhodně. Měli jsme to takový speciální díky tomu zatmění, tak snad všichni dobře vidíte a hlavně slyšíte, protože se tady uslyšíme zase zítra. Těším se na to, zase se s Péťou tady potkáme v 15 hodin. No a pak, jak jste zvyklí, od 15 do 18 a pak v naší režii a hlavně ve vaší režii i zítřejší rok na přání. Tady jsou ještě Foo Fighters pro Romana, pro všechny, kdo s ním sedí v hospodě pod lípou na zahrádce. Tak se mějte všichni krásně, dejte si něco dobrýho k pití a taky k jídlu. No a uslyšíme se zase zítra. Čus!

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Potřebujete dětské kolo?
7: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
6: Raskal
7: a Bíny.
6: A teď navíc se slevou 30%.
7: Happysport.cz.
8: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
9: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

na konci vlci přestanou vít, duše najde svůj klid a temný síly už nemají zájem.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: I dnešní motokeci budou o největším tuzemském svátku rally z Hlínské Barumce, která vypukne pátečním šejkem. Jak si ji užít naplno? Tady je pár dobře míněných rad. Tak především, nikdo z vás se nejmenuje Kopecký nebo Březík. A i kdyby shodou náhod, ano, rozhodně nemáte jejich zkušenosti, tak tu pravou 4 při přejezdech mezi RZ-ami projíždějte tak, aby nebyla nejen pro vaše auto konečnou na letošní Barumce. Za druhé, známé pořekadlo praví, jezd do polosita, pij do polopita. To druhé platí dvojnásobku alkoholických nápojů v těchto vedrech. Přeci nechcete skončit místo na Čumendě, na Bunči, v Kroměříži, v Odmašťovně. Ta druhá varianta je navíc o dost dražší. Letošní rok se dají očekávat opravdu velká vedra po celý závodní víkend. A protože se víc než 50% RZ jede lesem nebo někde okolo luk a polí, platí tady, že rozdělávat oheň na sehřátí boostů nebo při svícení světlicí u RZ-ty nemusí být úplně dobrý nápad. Přeci jen je ohnivý plamen o dost rychlejší než běh průměrného fandy rally. A ty baby a borci ve vestách tam taky nejsou pro srandu králíkům. Nezapomeňte, že oni mají na rozdíl od vás mobil na šéfa RZ-ty a můžou jí kvůli fandom, co se neumí chovat, nechat zrušit. Suma sumárum, pojďme si tu 55. Barum Czech Rally Zlín hlavně užít, prožít a zažít. No a to nejlépe bez nějakého maléru.
0: Rock Radio Motokeci.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

in battle, my brothers who fight by my side.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Yeah.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbyty.cz.
1: Rekbyty, záruka kvality.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
6: vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
10: Rock Radio.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mistře, moje děti, jak se na kanapě kočkovali, hele, tak srazili tuhle plastiku a přerazili Anděličkovi prdýlku. Nespravil byste to?
2: Pani, já jsem akademický malíř, já žádný prdýlky nespravuju.
1: Ale to vám to udělal, spravit Anděličkovi prdýlku, no tak.
2: Pani, já jsem udělal slavikář pro děti a ty se podle něj učej už 10 let, tak já nemůžu spravovat nějaký Anděličky, pochopte to. Já chci být zasloužilej umělec.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu.
2: Nemám hodinky.
1: Dobře, tak za 15.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No, a pak... No, a pak jsme šli do takového podniku tady, jo. A my jsme si mysleli, že to je kulečník. No, tak tam vlezem. No a, poskej se. Normálně hledáme ty koule. A on tam nějaký chlap.
2: Ty jsi pobrskala botu.
1: A jo, promiň, ale dělal striptease, to si vy jste mladý, tomu nebudete vůbec rozumět, ale Ježiš, nás to tak vzalo, ty blaho, to mě konkrétně nejvíc.
0: Rock Radio, konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Je, pane provozní, co ty děláte?
3: Já tedy dodržuju kontrolování pracovní doby. Víte, že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění. Co mi k tomu řeknete?
2: Co bych vám na to říkala? Noci mě chytly bolesti a tak jsem zaspala. Já se nežívám na porno jako někdo.
4: No dovolte.
1: Rock Radio. Konec legrace.